0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v říti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v říti.

prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová, a to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali, a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

0: viaje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakováníž.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která se měla před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech zbuzaný, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku.
1: Ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho odvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka. Ano. Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, s divadelka Podvěží Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není, cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše

0: My to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače Generálka.
1: Krásná hra, viděla jsem.
0: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to
1: no,
0: je jako...
1: O čem hrát,
0: ano, tak, jistě, ano. Samozřejmě to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jak si, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
4: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
3: Zofíně. Pražský Zofíně. Písničkář.
4: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
3: No podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení, i autoři a tak.
4: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
3: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
4: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
3: Ty se zbál, že to bude trapas.
4: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiny, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
3: přes
4: náhradní.
3: Rameno, no
4: ty
3: náhradní, jasně.
4: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
3: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
4: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
3: No.
4: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
3: No.
4: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
3: No tak to je proti, takže co
4: to
3: si vyberete?
4: Proti, no,
3: trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já
4: den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíhá. Všichni, jde, všichni, to ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zoumě a Čmaně.
9: Děkujeme.
10: Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgerechnet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
4: Jo.
10: Jo. Od zápalu blan až po zácpu. To jsem ještě nikdy nezažil,
4: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpaný. Tak vám to... Hleďte. Tak vám to říkám já,
4: jo.
10: Který už nebyl na hajzu. Ježiš, člověče, právě že byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Jste vůbec v důchodu? Že já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
10: prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo, no. Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděl, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to, laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No. A prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a kulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou bejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu. Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně. A teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová. Jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmhle bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože ta tamhle je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že no tak takhle.
3: Mě to jde,
4: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Luďa, Sobotína.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě jednou Hinek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hinku.
6: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak,
5: tak
1: jo.
5: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak
5: dobře, tak přišli.
1: To už jede
7: prý se a víte, víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo.
7: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hoďkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesní choroby, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
7: No, to máte rady. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiši.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No, ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, vy jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto,
7: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
9: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
9: Jsi jako Romadur. Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
9: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
9: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
9: No a to jsme si pošmákli.
7: No jo.
9: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty ses
2: musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, teď to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá prostě ten
2: zrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo?
1: Hele,
2: já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
2: To skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladej a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu teď celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Merkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete hostem humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem humoriády, ano, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si tam, odechla.
5: Budu hostem určitě humoriády, ano. Jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
4: Halina Pavlovská.
3: Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A to sedne to radost. Ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchají jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: To je ta jedna poda, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. Prvý den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundr. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal
9: ty kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouner.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sklárna Moser v Karlových Varech eviduje zájem o rekvalifikační kurzy. Město až uloží časovou schránku do opraveného kulturního střediska v Karlově ulici. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Minister průmyslu ale neřekl, za jaké situace. Dnes bude velká oblačnost, místy občasný déšť a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje tak na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Tímto způsobem si chce firma pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. Zájem je velký, říká generální ředitel firmy Martin Dvořák.
2: Máme tam velmi dobré příklady toho, kdy se to podařilo, ale máme samozřejmě i příklady toho, kdy se to úplně dobře nepodařilo. Zhruba okolo 40 až 50 lidí už se přihlásilo a zhruba okolo nějakých 10-12 lidí nastoupilo.
1: Doplnit zaměstnance by taky mohli žáci, kteří nastoupili letos do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. V Aši finišuje rozsáhlá rekonstrukce bývalého kulturního střediska v Karlově ulici. Ještě před otevřením objektu veřejnosti chystá radnice umístění časové schránky. Jak potvrdilo vedení města, schránka bude v prostoru za hlavním vstupem do objektu a její otevření je plánováno za 50 let.
3: Součástí obsahu budou například dopis starosty města, dokumenty, jak vypadá město v roce 2026, několik výtisků místního 14. deníku listy Ašska, publikace o Aši a aktuální fotografie města. Prostor také zůstane pro předměty, které budoucím obyvatelům přiblíží, jak Ašané žili. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Vláda je připravena zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Turecká policie podnikla zátah proti LGBT plus komunitě. Zadržela celkem 26 aktivistů. Vtrhla do baru i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Prokuratura uvedla, že vyšetřování se týká podezření z nemravnosti a porušení zákona o sdruženích. Podle ministerstva spravedlnosti operace souvisí s cílem prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chránit turecký společenský řád a děti. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
4: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem tohle zvládla fakticky a i že jsem si pohlídala pasáže, který jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Z českých mužů se nejdál dostal Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězil Španěl Ochoa a Britka Vůcová. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť nebo přehánky, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Teď časně ráno nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Věděli jste, že se s viry HPV před 50 setká až 80% žen a nejméně polovina mužů? Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit nádor i v oblasti krku, a to hlavně u mužů. Jak může pomoct očkování, to vám řekneme už za pár minut v Dobrém ránu, které právě začíná, a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Dnes je pondělí 14. září a svátek mají Radky, kterým přejeme všechno nejlepší a kterým hned na začátek věnujeme písničku od slovenského zpěváka Petra Nadě. A za chvíli se v anketě Ahoj rádio od dětí dozvíme, jací lidé berou drogy. No tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do pondělního rána. Máme 5 minut po 5. hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jací lidé podle vás berou drogy?
1: Zloději.
2: Vrahové.
3: Cikáni.
4: Nevychovaní děti.
5: Bezdomovci. Opelci.
6: Pytláci. Postižení.
7: Čekaj, jsem 5 a můžu to být lidi úplně normální, akorát co na nich závislí.

0: počasí.
1: Je čtvrté na šesté a vám všem přeji krásné a pohodové pondělní ráno. Venku máme zataženou oblohu a teploty se nám pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia. Čeká nás ale ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Zpočátku ještě očekáváme velkou oblačnost, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť anebo přehánky, během dopoledne pak srážky ustanou, odpoledne a večer bude postupně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: rozjezd, dobrého rána, skupina Tichá dohoda a za 10 minut bude 17:30. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů a přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Dělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace Onkounie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje tak na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Tímto způsobem si chce firma pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. Zájem je velký. V nemocnici v Chebu pokračují stavební firmy s modernizací urgentního příjmu. Zůstane v přízemí na stejném místě, kde působil doteď. Po dokončení rekonstrukce nabídne lepší zázemí pro personál i pacienty. Péče o ně se výrazně zrychlí. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les aktuálně pracuje na několika projektech. Jedním z nich je výzkum minerálních pramenů, a to v celém Karlovarském kraji, na kterém už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Výzkum je podpořen i státními dotacemi. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Vláda je připravena zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Triatlonistka Dana Přikrylová jako nejlepší z českých reprezentantek obsadila 19. místo v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Také karlovarská rodačka Heidi Juránková si vylepšila letošní maximum a obsadila 23. místo. Petra Kuříková skončila o 3 příčky za ní. A dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřena ulice Vítězná cesta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Matějem Štechem vyplnili začínající program Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a v něm na vás, na milovníky hub, také dnes čeká nová houbařská soutěž. Máme pro vás výhru, která potěší nejednoho houbaře. Je to atlas hub od nakladatelství Kazda, také houbařský nožík, lahev na pití a plátěná taška. No a jak se můžete zúčastnit? No tak stačí si počkat na ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě mít to štěstí a dovolat se jako třetí v pořadí k nám do studia.

Právě tato ukázka z písničky může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si ji nenechte ujít. No a víc informací o soutěži se dozvíte na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. Je 5:30 a s písničkou od Petra Reska už se opět navracíme do vln hudebního proudu a za chvíli nabídneme výběr očekávaných událostí. Přeji vám všem pěkné pondělní ráno.

0: Ať už se teprve teď probouzíte do nového dne, anebo jste dávno vzhůru a na nohou, přejeme vám hlavně bezproblémový start nového týdne. Je pondělí 14. září a co se očekává? Tak prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Do New Yorku se prezident chystá za týden jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macejnka z motoristů, jehož vztahy s hradem jsou chladné. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná dnes vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 jako dosud. Lídři ANO, SPD a motoristů budou dnes také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. A začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Loni se jich podle organizátorů zapojilo 585. V Česku je podle statistik ministerstva školství zhruba 4300 základních škol. Za minutu bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré ráno, je 6:45 a už za chvíli přineseme v dobrém ránu tipy pro váš volný čas, ale nejprve tu předpověď počasí. Venku máme zataženo a teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia a zpočátku ještě očekáváme velkou oblačnost, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť anebo přehánky. Během dopoledne pak srážky ustanou, odpoledne a večer bude postupně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 14 až 17 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přeji vám krásné pondělní ráno, 6. hodina to bude už za 8 minut a teď si pojďte vybrat z našich dnešních nabídek. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí v čase od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. I v pondělí má otevřeno hrad Loket. Prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. A městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, tak si může do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. V Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordana Tančeva. Na výstavě nazvané Proplouvání časem keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil také svoje grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry, prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku bude mít na střeše fotovoltaiku. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance bude podle premiéra Babiše prezident Pavel. Dnes bude velká oblačnost a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Sklárna Moser v Karlových Varech eviduje zájem o rekvalifikační kurzy. Zavedla je, protože firmě chybí zaměstnanci. Zapotřebí jsou téměř ve všech profesích, říká personální manažerka Lenka Tomanová.
4: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců, takže nás toho velmi trápí.
3: Do rekvalifikačního kurzu se přihlásilo asi 50 zájemců, některé ale musela společnost odmítnout. Kurz pak dokončilo zhruba 12 lidí, ti jsou teď ve firmě zaměstnaní. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku, pokračuje jednatel Jiří Zpěváček.
5: S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
3: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Dnes se pak Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Zaměstnanci francouzské rozhlasové stanice France Inter stávkují. Nesouhlasí s přijetím konzervativního komentátora, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Charles Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů.
6: Zaměstnanci zahájili dvoudenní stávku v neděli ráno, kdy měl Charles Sapin odvysílat svůj první komentář. Místo reportáží a zpráv zaznělo ve vysílání France Inter oznámení o vyhlášení stávky a program nahradila hudba.
7: Nous vous prions de nous en excuser.
6: Zaměstnanci veřejnoprávní rozhlasové stanice poukazují na to, že je Sapin zástupcem šéfredaktora deníku Valeurs Actuelles, který byl v minulosti odsouzen za rasistickou urážku, když znázornil levicovou poslankyni jako otrokyni. Ředitelka stanice Céline Pigalová řekla, že obavám zaměstnanců rozumí. Žádné extremistické názory ve vysílání podle ní ale nezazní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Triatlonistka Dana Přikrylová jako nejlepší z českých reprezentantek obsadila 19. místo v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Jak uvedl City Triatlon na svém webu, také karlovarská rodačka Heidi Juránková si vylepšila letošní maximum a obsadila 23. místo. Petra Kuříková skončila o 3 příčky za ní. Vyhrála Britka Georgia Taylorová Brownová. Mezi muži triumfoval Francouz Dorian Konix. Nikdo z Čechů se do první 20 nedostal.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť nebo přehánky, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17, vany slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělí a příjemný start nového týdne přejeme v naší společnosti. Čerstvé zprávy z regionu i ze světa skončily 5 minut po 6. hodině a v dobrém ránu se můžete těšit nejen na pěkné písničky, co nestárnou od Tomáše Linky a Ilony Čákové, ale taky na meteorologii a na další díl řidičské abecedy. V níž vám až do konce září každý den poradíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No tak vstávejte a posnídejte spolu s námi. Hezké ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Ranní pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Časomíra ukazuje 11 minut po 6. hodině a teď si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny. Řidičská
1: abeceda. Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
1: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
2: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu. Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci
0: s dopravní policií České republiky. I zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho

0: Do všech měst, míst a koutů Karlovarského kraje, ale i tam dál, kde jste si nás tak časně ráno naladili, posíláme po našich frekvencích pozdrav krásného rána. No a jaký bude ten dnešní den, tak to nám teď poví meteorologové.
1: Počasí.
0: Je 7:01 a předpověď počasí nám přináší meteorolog Josef Cink. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jaké máme teď aktuálně počasí tady u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak panuje nám zataženo nebo skoro zataženo, srážky nad ránem začaly ustávat, v současnosti se vyskytují tedy už jen spíše ojediněle, no a teploty ty se v těchto chvílích pohybují celkem vyrovnaně mezi 11 až 14 stupně Celsia.
0: A jaký bude mít počasí vývoj přes den?
2: Tak po včerejším deštivém dnu nás dnes čeká přeci jen jisté zlepšení. Pásmo frontálních srážek v současnosti tedy již ustupuje z našeho území dále k jihovýchodu. Zpočátku do poledních hodinách budeme mít tedy ještě ale skoro zataženo. Teď po ráno se na některých místech může objevit ještě pár kapek v podobě takových slabších doznívajících přeháněk. S větší pravděpodobností tedy na horách než na zbytku území. Ty srážky v průběhu dopoledne ale postupně ustanou a během odpoledne nám začne docházet i k částečnému ubývání oblačnosti. K večeru pak může být na některých místech přechodně dokonce i polojasno. No a teploty ty nám vystoupají odpoledne na 18 až 21 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme hodnoty kolem 13. No a vítr povane dnes pouze slabý, proměnlivý a s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji za předpověď a přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a před chvílí zazněl v našem vysílání výherní signál naší houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát, Houby magický. No a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. Tak a kdo písničku poznal a komu se povedlo se dovolat jako třetí, tak to se teď dozvíme. Hezké dobré ráno, dobrý den.
1: Krásné dobré ráno přeju všem i vám, Jituško.
0: Tak koho máme ve vysílání, vaše křestní jméno poprosím.
1: Dovolala se k vám řidička autobusu Olga.
0: Tak odkud voláte, paní Olgo?
1: Teďko momentálně z Lubence, jsem na lince.
0: Houbařská soutěž probíhá od začátku měsíce. Už jste se zkoušela někdy dovolat a nepodařilo se vám to?
1: No, je to taky docela obtížný, protože tím, že vlastně jezdím a poslouchám to tady v autobuse, tak jsem nejsem moc připravena na to volání. Je to taky docela komplikovaný, je to náročný.
0: Ale teď máte zastávku. No, teď máte zastávku.
1: Teď mám zastávku.
0: Dobře.
1: Tak to je náhoda, to jsem teda jako docela překvapená, protože jsem si říkala, že takový ty potíže trošku, že to není úplně jednoduchý se dovolat.
0: Dobře, Olgo, vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku, bude se vám to hodit?
1: No manžel bude nadšenej,
0: tak,
1: to je
0: dobře.
1: Protože on vášnivý houbař.
0: Tak, fajn.
1: Takže tak jsem mu slíbila, že když se dovolám, tak mu to dám.
0: No, tak ten se má. Já vám tedy přeji pěkný den a gratuluji. Mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
1: Wow. Děkuju moc a vám též přeji krásný den.
0: I nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Soutěžíme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku. V Aši finišuje rozsáhlá rekonstrukce bývalého kulturního střediska v Karlově ulici. Ještě před otevřením objektu veřejnosti chystá radnice umístění časové schránky. Jak potvrdilo vedení města, schránka bude v prostoru za hlavním vstupem do objektu a její otevření je plánováno za 50 let. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka pokračuje v záchraně areálu postaveného podnikatelem Heinrichem Matonym. Komplex 9 historických domů má za sebou základní sanaci. V bývalých lázních by podle studie mělo vzniknout wellness centrum, zázemí pro vodáky nebo ubytovací kapacity. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, nikdo nebyl zraněn, nikdo nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny včera v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na mistrovství Evropy. V Modeně porazili Španělsko 3-2 na sety a dnes je čeká Slovensko. A dnes čekejte velkou oblačnost, místy občasný déšť a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 jsou na exitu 132 u obce Těšovice na Sokolovsku v obou směrech zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V 7:30 skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a pondělní dobré ráno pokračuje písničkou od Miroš Birky a taky si počkejte na kalendárium Petra Jungmana. Hezké ráno.

0: Ani písnička od Hany Zagorové nemohla chybět v začátku našeho ranního vysílání. A já vám přeji hezký a ničím nerušený poslech našeho hudebního proudu, který i dnes prošpikujeme zajímavými informacemi a zprávami z našeho regionu a také pravidelnými rubrikami. A připomenu, že nás najdete i na internetu, ať už na webu vary.rozhlas.cz, tak i na Facebooku, i na Instagramu. Naše časomíra ukazuje 6:39 a po písničce nahlédneme do předpovědi počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zatažená obloha, zejména na horách se vyskytuje ojediněle slabý občasný déšť a teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia. Tak přesně tak vypadá začátek nového týdne v karlovarském regionu. No a srážky budou ustávat a oblačnost bude ubývat.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dál ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. No a k večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a piozátěž je mírná. Za minutu bude 6:45.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791, to je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila a chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
6: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
5: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Hello. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: V Karlovarském kraji se pořádá nábor dárců kostní dřeně pro pětiletého Jindřicha. Ve Velči vzniká nová značená turistická trasa. Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Dnes bude skoro zataženo přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Český národní registr dárců kostní dřeně pořádá sérii náboru dárců pro pětiletého Jindru z Karlovarského kraje, má leukémii. Zájemci mohou přijít dnes od 9 do 11 hodin do knihovny Chodov nebo od 13 do 16 hodin do knihovny Sokolov. Jak uvedla za registr dárců kostní dřeně Klára Conková, další lidé se mohou dostat do registru ve středu 16. září v krajské knihovně v Karlových Varech od 11 do 16 hodin. Stačí vyplnit přihlášku a podstoupit. Ve Valči začíná značení nové turistické trasy. Z barokního města povede ve směru na Podbořany a Blšany v Ústeckém kraji. Členové klubu českých turistů chtějí projekt dokončit v závěru letošního roku.
7: Trasa pro pěší o celkové délce 40 km má spojovat Valeč a okrajovou část obce Blšany. Na projektu spolupracují členové klubu českých turistů z Ústeckého a Karlovarského kraje. Vznik trasy podporují také okolní obce. Značení v terénu i v tomto případě zajišťují dobrovolníci. Z Valče Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
8: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
6: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska.
1: Sport.
6: Fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2, Hradec Králové ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem taky 2-1.
1: Počasí.
6: Zpočátku dnes bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na 159. kilometru D6 ve směru na Chep je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Vojkovice u Karlových Varů uzavřeli schátralý most nad blízkou železniční tratí. Z mostu odpadávají kusy betonu a kamení a my jsme o tom natočili reportáž, kterou uslyšíte krátce po 7:45, ale ještě předtím dostanou slovo děti v anketě Ahoj rádio. Dnes uslyšíme, proč je tráva zelená. Je 7:04 a pondělní dobré ráno vám přináší písničky, které máte rádi a které nestárnou, od Ivety Bartošové a Věry Martinové. Já vám všem přeji dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je tráva zelená?
1: Protože na ní prší.
2: Protože je teplo.
3: Že na ní svítí slunce.
4: Že se zmíčá déšť a slunce a bude duha.
5: Že roste.
6: Že byla zasazena.
7: Protože

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak pondělní ranní obloha je zatažená, zejména na horách se objevuje ojediněle slabý občasný déšť a teploty se nám pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia. Zpočátku dnes bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především tedy na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. K večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudecké stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudecké stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.

0: Váš ranní společník Český rozhlas vám také dnes servíruje k snídani samé hudební lahutky a za malou chvíli nás v dobrém ránu potěší svou muzikou skupina Kamelot. No ale kam se podíváme právě teď? Vojkovice na Karlovarsku řeší problém se silničním mostem, který vede nad blízkou železniční tratí. Na přemostění se objevily trhliny a části konstrukce padají do kolejiště. Vedení obce most do odvolání uzavřelo pro chodce a veškerý automobilový provoz.
1: Došlo k propadnutí ocelových trubek, které tvoří v podstatě tu mostovku. Bohužel tam se nejedná jen o ty trubky, je schnilá i ta konstrukce, což je momentálně vidět na té odhalené části toho mostu, je to momentálně velmi dobře patrné.
2: Ladislav Sýkora mi ukazuje propadlá místa, kterými po mostě nad kolejištěm běžně chodí lidé a projíždějí auta. V otvorech je vidět skorodované části konstrukce, rezavé je také zábradlí na obou stranách přemostění.
1: Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Propadlý byl poprvé někdy v první polovině 70. let, pak se opravil, nějakou dobu zase sloužil, ale zhruba od konce 90. let je v havarijním stavu znova.
2: Pan Ladislav mluví za majitele blízkého domu. Samotný most patří do vlastnictví obce Vojkovice, která ho získala před 25 lety. Kvůli zhoršujícímu se technickému stavu jsou teď u přemostění zákazové značky, říká starosta Luboš Garaj, kandidující za uskupení Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
3: Most je v současné době uzavřený a budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožoval vlastně tu dopravu pod tím na té železniční trati.
2: Obec situaci řeší se správou železnic. Ta je odpovědná za provoz železničního koridoru, který pod mostem vede.
4: Už před 2 lety jsme v místě museli snížit rychlost vlaku, který musí zpomalit na 30 km v hodině a za mostem se znovu rozjíždět, což jim prodlužuje jízdu.
2: Říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Na řešení situace s obcí spolupracujeme. Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním a například právě odpadávajícími částmi.
2: Starosta po konzultaci se statikem tvrdí, že opravy mostu budou stát přibližně 1,5 milionu korun a práce prý mají začít co nejdřív.
3: Ty základní pilíře pod tím a vlastně ty překlenovací traverzy podle statika jsou v pořádku. Stačí jenom prostě ošetřit, natřít a vlastně můžou se používat dál.
2: Kvůli uzavřenému mostu se k blízkému rodinnému domu nemůžou dostat jeho vlastníci a také majitelé okolních pozemků. Z Vojkovic Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet Čtyř zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové čtyři období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje tak na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Tímto způsobem si chce firma pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. Zájem je veliký. V nemocnici v Chebu pokračují stavební firmy s modernizací urgentního příjmu. Zůstane v přízemí na stejném místě, kde působil doteď. Po dokončení rekonstrukce nabídne lepší zázemí pro personál i pacienty. Péče o ně se výrazně zrychlí. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les aktuálně pracuje na několika projektech. Jedním z nich je výzkum minerálních pramenů, a to v celém Karlovarském kraji, na kterém už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Výzkum je podpořen i státními dotacemi. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Za nevyžádané zaslání intimní fotky nebo videa by mohl hrozit až rok vězení. Navrhuje to novelou trestního zákoníku Ministerstvo spravedlnosti podle evropské legislativy. Obětí takzvaného kyberflashingu se může stát člověk poměrně snadno. Předcházet se tomu dá nastavením sociálních sítí a telefonu. Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezony. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou. A dnes bude skoro zataženo, přehánky a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 130. kilometru dálnice R6 ve směru na Karlovy Vary havarovalo osobní auto a kousek dál na 159. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Matějem Štechem. Skončily v 13:30. A my jsme Český rozhlas, a tak vám hrajeme hlavně pěkné české písničky. Už za moment nám zaspívá Jiří Korn a taky Leona Machálková spolu s Petrem Kolářem. Po něž pak prolistujeme regionální noviny. To nejzajímavější z dnešního vydání pro vás chystá Dana Jelínková. A taky vás pozveme k poslechu pořadu Osobnosti Česka. Tak pojďte s námi.

0: Dnešní noviny.
1: 7.40 na hodinách je tu nový pracovní týden a s ním i přehled tisku. Témata z dnešního vydání regionálních novin vybírala editorka vysílání Dana Jelinková, která je se mnou ve studiu a které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: České dráhy v Chebu dokončily stavbu moderní opravárenské haly za bezmála miliardu korun. Poprvé ji otevřeli v rámci oslav Národního dne železnice, který se v Chebu konal o víkendu. Návštěvníci si mohli nové depo prohlédnout a užít si program, který v neděli sice narušil déšť. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro sousední regiony. Deník upozorňuje, že v Karlových Varech rybářích se dnes otevírá nová veterinární klinika Elite Vet. V pracovních dnech bude mít otevřeno od 8 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. Vedle stálého týmu má vedení připravenou také spolupráci s externími veterinárními lékaři a specialisty. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Právo připomíná, že Karlovy Vary budou dál odebírat teplo z Vřesové na Sokolovsku. Podle odborné studie by vlastní zdroj v Bohaticích vyšel na víc než 3 miliardy korun, zatímco modernizace teplárenského areálu i 13 kilometrů dlouhého přivaděče si vyžádá asi 1 miliardu 300 milionů korun. Jak uvedlo vedení města, prvořadým cílem byla vždy férová cena tepla pro občany a dlouhodobá bezpečnost dodávek. Zastupitelům se podařilo vyjednat i dohled nad cenotvorbou a město se bude podílet také na rozhodování o dalších investicích.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Návrh zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu, který připravuje ministerstvo zemědělství, se nelíbí samotným zemědělcům, kterým má pomoci. Při prodeji půdy má mít podle této normy přednost stávající nájemce. Například sedláci sdružení v Asociaci soukromého zemědělství České republiky záměr na předkupní právo nájemce na zemědělskou půdu odmítají. Jak uvedli v tiskové zprávě, velké zemědělské podniky v čele s holdingem Agrofert by si zákonným předkupním právem na půdu upevnili svůj dominantní vliv. Obrovskou vlnu solidarity vyvolal osud 5letého Jindry Ondrejky z Ostrova na Karlovarsku, kterému lékaři diagnostikovali zákeřnou leukémii. Na apel jeho rodičů přišlo v sobotu do ostrovské knihovny 140 lidí, kteří rozšířili řady dárců kostní dřeně. Dalších 10 hrdinů se na seznam dárců zapsalo v nové roli. S hledáním vhodného dárce pro Jindru budou lidé z projektu Nábor hrdinů v regionu pokračovat i v dalších dnech.
1: Přehled regionálního tisku připravila Dana Jelinková, které děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Karlovy Vary načínáte nový den i nový týden a čeká nás ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a 2 minuty a zpočátku dnes bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dál ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrávání oblačnosti. No a k večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a byl zátěž mírná.
1: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
2: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
3: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
2: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
4: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
2: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
5: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
2: Každé pondělí po 15. hodině.
1: Sportovní minuty.

0: Martin Maxa na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 8 hodin. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess se v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice, bez té nohy. Co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel. Zámek Valeč opravuje vstupní bránu do zámeckého parku. Práce rozdělí do několika etap. Letošní sklizeň jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o desítky procent nižší. Dnes bude skoro zataženo přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, říká mluvčí prezidenta Filip Platoš.
4: Součástí programu je také návštěva porcelánky Thun 1794 nebo státního hradu a zámku Bečov. Prezident rovněž vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky.
3: Naposledy byl prezident Petr Pavel na návštěvě Karlovarského kraje loni v listopadu. Vstupní brána do parku na zámku Valeč bude opravená. Práce už začaly a sledovat je můžou i návštěvníci. Probíhají totiž v areálu samotné zahrady. Pokračuje kastelán Miloš Bělohlávek.
5: Restaurátoři si věci neodvážejí sebou, ale naopak pracují přímo na místě. Takže tady, kde stojíme vedle brány, tak přímo tady na místě se věže postupně budou očišťovat, chemicky ošetřovat, doplňovat umělým kamenem, no a nakonec pak je vrátíme zpátky na jejich původní místo.
3: Rekonstrukce je rozdělena do několika etap. Po skončení prací bude brána vypadat přesně tak, jako v roce 1892. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Jak uvedl předseda ovocnářské unie Martin Ludvík, nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Obecně je lepší situace na Moravě než v Čechách. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty navíc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
6: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
3: Sport. Výškař Jan Štefla na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. V závodu nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tambery nejlepším letošním výkonem 237 cm.
1: Počasí.
3: Dnes bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Mánesově ulici v Sokolově je hlášená dopravní nehoda. Na 159. kilometru D6 ve směru na Chepě stále hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto. A na silnici v Boučí na Sokolovsku se tvoří kolona na semaforech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Karlovy Vary včera nepatřily jen lázeňským hostům, ale také triatlonistům. Uskutečnil se zde závod seriálu Mistrovství světa. Na triatlonisty čekaly náročné deštivé podmínky, které způsobily řadu pádů. A jak se dařilo českým reprezentantům, tak to vám povíme už za čtvrt hodinky v pondělním Dobrém ráno, které vyplní také meteorologové svou předpovědí počasí a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to nám představí nejrychleji rostoucí dřevinu, tak už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem. Je 8 hodin a 5 minut a spolu s kapelou Tým a nás přichází právě teď pozdravit slovenský zpěvák Pavol Habera. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 8:45 a dnešní předpověď počasí a zítřejší nám přináší meteoroložka Marta Suchá. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve dnešním dnem. Jaký bude tedy začátek tohoto týdne?
2: Tak už se nám začíná projevovat vliv tlakové výše postupující ze západní do střední Evropy. Oblačnost bude během dne protrhaná, bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno. Jen výjimečně se může objevit slabá přeháňka, zejména na horách v dopoledních hodinách, jinak budeme bez srážek a večer pak bude ubývat oblačnost až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách budou mezi 13 až 16 stupni a vítr tempované jen slabý, západní až severozápadní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 14. září. A na co se můžeme v Karlovarském kraji nachystat zítra?
2: Tak v noci bude oblačnost zmenšená, lokálně se budou tvořit ale mlhy nebo také nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění bude zítra v průběhu dne slunečno, skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou nízko na 10 až 7 stupňů Celsia a v údolích při zmenšené oblačnosti mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Zítřejší maxima budou ale při tom slunečném počasí vyšší než dnešní, mezi 20 a 23 stupni. Vítr povane slabý, většinou jihozápadní.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Dospíval Pokáč, za 7 minut bude 8:30. Kaluže, mokré listí a kluské zatáčky, tak takové podmínky včera čekaly na triatlonisty v Karlových Varech, kde se jel závod série mistrovství světa. Náročná cyklistická část tak prověřila závodníky nejen prudkým výjezdem na Zámecký vrch, ale i mokrou tratí. Problémy měl i nejlepší český reprezentant Radimír Grebík, který skončil na 28. místě.
2: Bylo potřeba být přítomný na té cyklistice, hlídat si to každou chvíli. Někde byly velké louže, ta voda tam byla. V zadní části ještě bylo popadané listí, takže to riziko tam bylo extrémní. A byly tam i dost kolizní situace, takže jsem rád, že jsem v síli.
3: Říká Radim Grebík, který byl po cyklistické části dokonce 15. v závěrečném běhu, ale ztratil. Na trati přitom měl i olympijského šampiona z Paříže Alexejí, který dokázal v závěrečném běžeckém úseku stáhnout 2-minutové manko a závod dokončil na 2. příčce.
2: V tom závodě já to nevnímám, jako samozřejmě vidím před sebou ty dresy, ty jména, jako, ale na to není prostor v tom závodě, mám potřeba se soustředit opravdu na ten svůj výkon a na to, co se děje kolem, aby člověk ty myšlenky právě nestratil.
3: Radim Grebík se na takto elitním závodu objevil po delším čase. Kdyby se mu dnešní start ale nevydařil podle jeho představ, zvažoval by, zda nemá navždy ukončit sportovní kariéru.
2: Když jsem rozmýšlel, jestli se vrátit do toho tréninkového režimu, tak účast ve Varech byla takový dílčí cíl, takový malý sen, který se mi povedlo splnit, protože závodil jsem tady už na světovém poháru a po té 4leté pauze ten návrat do té nejvyšší soutěže, to je pro mě to nejvíc asi. Tak ten výsledek je pozitivní, takže spíš převažuje asi ten názor, ty pocity po dnešku, že by stálo za to ještě zabojovat ten rok do té olympijské kvalifikace.
3: Mezi těmi, kteří náročnou trať zvládli, byla i nejlepší česká závodnice Dana Přikrylová. Ta dojela 19.
4: Vím, že v naší skupině byl jeden pád právě v tam jedné ostré zatáčce. Jinak nikdo nespadl a já jsem vždycky viděla jenom tu skupinku před náma a skupinku za náma, tam, kde se vlastně to míjí, ale jinak jsem vůbec nevěděla, kde jsou ostatní závodnice.
3: Říká triatlonistka Dana Přikrylová. Do 1. 20 na závodě seriálu Mistrovství světa se probojovala poprvé.
4: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně jako Beth Potter, Lisa Terč a dalším tam stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té 20 nějak udržela.
3: Mezi ženami vyhrála Britka Georgia Taylorová-Brownová. V mužské kategorii triumfoval Francouz Dorian Connings. Závod v Karlových Varech byl součástí seriálu Mistrovství světa podruhé a pravděpodobně i naposledy. V příštím roce se podnik z ekonomických důvodů vrátí do světového poháru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Klárka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje tak na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Tímto způsobem si chce firma pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. Zájem je velký. V nemocnici v Chebu pokračují stavební firmy s modernizací urgentního příjmu. Zůstane v přízemí na stejném místě, kde působil doteď. Po dokončení rekonstrukce nabídne lepší zázemí pro personál i pacienty. Péče o ně se výrazně zrychlí. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les aktuálně pracuje na několika projektech. Jedním z nich je výzkum minerálních pramenů, a to v celém Karlovarském kraji, na kterém už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Výzkum je podpořen i státními dotacemi. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Fotbalisté Zlína ani v 8. kole šance ligy nebodovali. Po prohře s Hradcem Králové 1-2 tak vytvořili nový rekord v samostatné historii nejvyšší soutěže. A dnes bude zataženo přehánky a teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolově v Mánesově ulici havarovala dvě osobní auta. Na 159. kilometru D6 ve směru na Cheb je po prochu odstavené nákladní auto a na silnici v Boučí na Sokolovsku je hlášená kolona na semaforech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 14. září, to je dnešní datum v kalendáři. A svátek má Radka. Radka je ženské křestní jméno, zřejmě jde o osamostatněnou podobu jmen Radoslava a Radmila. A jazykovědci se domnívají, že jméno lze vysvětlit jako radostná anebo radující se. Tak pro Radky tu máme hudební dáreček, písničku od skupiny Ready Kirken. No a za malou chvíli otevřeme soutěž. Je 8:30.
5: Nosím černý brýle.

0: pěkné pondělí přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary na hodinách 8.39 a v dnešní soutěži vás pozveme do kina Drahomíra, kde tento pátek usedne do křesla herec Václav Kopta. Máme pro vás dvě vstupenky, které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Kino Drahomíra pokračuje v oblíbeném cyklu besed Křeslo pro hosta. V pátek 18. září od 7:30 večer si tak moderátor David Forst bude povídat s hercem, moderátorem, muzikantem a scénáristou Václavem Koptou. A my na večer plný humoru, vzpomínek a zajímavých historek a povídání o životě nabízíme právě teď dvě vstupenky. A vy je můžete získat na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je obsazená a já se ptám, kdo se dovolal. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady pan Václav Ostrov.
0: Já vás zdravím do Ostrova, pane Václave. Tak právě dnes slaví své 81. narozeniny skladatel populární a filmové hudby, herec, zpěvák a klavírista Jaroslav Uhlíř. Spolu se Zdeňkem Svěrákem jsou autory několika krásných pohádkových písniček a my se vás ptáme, pane Václave, ve které pohádce zazněla písnička Nám se stalo něco překrásného. Chcete možnosti?
1: Ne, nepotřebuju.
0: Tak řekněte.
1: Lutrando a Zubejda.
0: Lutrando a Zubejda, je to tak? Možnosti jsem měla nachystané, ale vůbec jste je nepotřeboval, je to skutečně tak? Písnička zazněla ve filmové pohádce Lutrando a Zubejda režiséra Karla Smyčka a scénáristy Zdeňka Svěráka z roku 1997. Poslechneme si, pane Václave, krátkou ukázku, co říkáte?
1: Jo, můžeme.
0: Jo, můžeme.
2: Nám se stalo něco překrásného. Se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného. Zamilovala se do něho.
0: Tak ta byla pěkná, viďte. Tak já vám gratuluji k dnešní výhře a ještě chviličku setrvejte na telefonu. Pěkný den, naslyšenou.
1: Vám taky pěkný den, mějte se.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a na programu předpověď počasí. Tak během dopoledne budou srážky od západu postupně ustávat a během odpoledne začne docházet k částečnému protrhávání oblačnosti a k večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. A připojím ještě pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 14. září. Minimální teplota minus 3,8 stupňů Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2012, zatímco maximální teplotu rovných 29 stupňů naměřili Františkovi Lázně a bylo to v roce 1999.
0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze zprávy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

Albertov, tak se svou písničkou se blízko v dobrém ránu zpěvák Petr Spálený a 9. hodina už je za dveřmi. Už je za 10 minut vám nabídneme zprávy z regionu, z domova i ze světa. Chystá je pro vás Matěj Štech. No a po nich pak vystřídá naše ranní vysílání, pro změnu tedy dopolední program, kterým vás provede Iva Kokešová. Bude taky plný pěkných písniček, pravidelných rubrik, příspěvků a reportáží, tak si užijte dnešek, jak se patří, a nadále s námi. Příjemný a hlavně bezproblémový začátek nového týdne vám přeje a loučí se od mikrofonu a mixážního pultu Jitka Brošková. Těším se zítra opět ráno naslyšenou.

Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Plzeňské zajímavosti. Je katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti aneb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policie hledá houbaře, který se v neděli ztratil u Jindřichovic na Sokolovsku. Ostrov na Karlovarsku nabídne další dva startovací byty. Dnes bude zataženo přehánky a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Policisté od neděle pátrají po 62-letém Emilu Tkáčovi, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Jak uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková, na houbách byl od dopoledne se svým kamarádem, který na policii ohlásil, že se muž ztratil. Policisté spolu s hasiči po něm pátrali, ale doteď ho nenašli. Pohřešovaný je 175 cm vysoký, hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Mobilní telefon u sebe nemá. V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu. Ostrov u Karlových Varů nabídne během září další dva opravené byty pro mladé lidi a začínající rodiny. Město tak pokračuje v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. První dva byty ostrov nabídl na začátku léta a už mají své nájemníky. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
2: Startovací byty se přidělují na základě bodového hodnocení a je tam stanovená cena za metr čtvereční 100 korun. A v nejbližší době půjdou do programu startovacích bytů další dva plně zrekonstruované byty v centru města.
1: U hráze Slapské přehrady se od dnešních 7 hodin ráno uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciální vlekem taženým traktorem. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku. Sport. Francouz Dorian Konings ovládl triatlonový závod seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Na druhém místě skončil po skvělém běžeckém výkonu olympijský vítěz z Paříže Brit Alexi. Z Čechů se nejlépe umístil Radim Grebík, který doběhl 28.
3: Já jsem hrozně rád, protože ze začátku to nevypadalo vůbec ideálně. Po plavecké části jsem se pohyboval na chvostu, ale měl jsem štěstí, že jsem chytil čelné cyklisty, kteří mě vlastně dotáhli do toho čela skoro téměř. A pak samozřejmě ta běžická část nebyla ideální, ale jako po tom kole já jsem strašně spokojený, že jsem vůbec cíli.
1: Další český triatlonista Filip Michálek skončil 32. Martin Demut závod nedokončil. Počasí. Dnes bude skoro zataženo, ojediněle se objeví přehánky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mánesově ulici v Sokolově bourala dvě osobní auta a pro poruchu odstavené nákladní auto je na 159. kilometru D6 směrem na Cheb.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pondělí 14. září, začali jsme 38. týden roku 2026. Všechno nejlepší Radkám k jejich dnešnímu svátku. V plzeňských zajímavostech před 11:30 vám představíme 20. základní školu v Brojově ulici v Plzni, která slaví 70 let od svého otevření. Zastavíme se tam už za chviličku po písničkách Janka Ledeckého a Marcely Holanové. Příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: V září roku 1956 byla v Plzni v Brojově ulici otevřena nově postavená základní škola. Tehdy do ní začalo chodit 800 žáků. Letos tedy, pokud správně počítáte, Brojovka slaví kulatiny.
1: Venku se nám podařilo k výročí vysadit hrušeň, která bude připomínat 70 let fungování této školy.
2: A o těch si více povíme v ředitelně.
1: V roce 2026 nám nastoupilo 610 žáků. V průběhu té doby školy pochopitelně byly období, kdy těch žáků bylo mnohem více. Pamětníci vzpomínají na to, že se do školy chodilo dokonce na směny, měli ranní a odpolední směnu. Potom vzpomínají na to, že když se škola mládežníků, dneska Brojovka, zaplnila a postavila se 21. základní škola, tak přestože třeba bydleli v jednom domě a měli tam kamarády, byli rozděleni na docházku do školy tehdejší mládežníků a na 21. základní školu Slovanská alej. A pak se jim dokonce stalo, že byli znovu rozděleni, když se dostavila základní škola Chválenická.
2: Zpátky k tomuto školnímu roku. Kolik prvňáčků k vám do školy přišlo a kolik deváťáků bude odcházet?
1: Prvňáčků máme 46, ale stavy se pořád ještě doplňují. A deváťáků máme 85 ve třech třídách.
2: Pochvaluje si počty žáků a tudíž i zájem o 20. základní školu Brojovku její ředitel Zdeněk Kraidl. Čím si 20. rodiče a potažmo tedy i žáky získává?
1: Předpokládám, že je to vhodnou velikostí té školy, je to takové rodinnější prostředí, i když možná, že na malotřídkách by to viděli trošičku jinak, ale všichni se tady známe. Je to klidná městská část a výhodou je určitě i velký sportovní areál.
2: V dnešní době se právě klade hodně důraz na pohyb a také na psychickou pohodu dětí, takže vy oboje nabízíte tady ve škole.
1: Určitě snažíme se podporovat moderní mluvou well-being. Udělali jsme pro děti ve vestibulu odpočinkový koutek, podporujeme i pohybové aktivity a jsme rádi, když děti mohou o velkých přestávkách chodit ven, trošičku se nadýchat čerstvého vzduchu v areálu školy a odpoledne mají volný přístup, aby mohli sportovat.
2: A pokud jde o spektrum předmětů, které vyučujete?
1: Rádi podporujeme informatiku a jazyky.
2: Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. To je 20. základní škola v Brojově ulici.

0: Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Do Brojovky se vrátíme v plzeňských zajímavostech před 11:30. Prohlédneme si vybavení, které tam žákům slouží už desítky let, ale i to nejmodernější, pořízené teprve nedávno.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili vyprávění Jiřího Grossmana a zavede nás mezi trampy.
2: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje a Neil Diamond. Přejeme krásné dopoledne. Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. Víc se dozvíte za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. V rámci Mezinárodního festivalu divadlo je k vidění v plzeňském Moving Station od 19 hodin pohybové představení Karapax. Choreografka Tereza Lenerová v něm zkoumá nepohodlí a ztrátu flexibility. Knihovna města Plzně pořádá procházku po domovních znameních a erbech s Ladislavem Silovským. Zavede vás kolem náměstí do přilehlých ulic, kde si prohlédnete zajímavé domy a dozvíte se více o jejich historii. Sraz je u terasy divadla Josefa Kajetána Tyla v 16 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na Afokino, projekci cyklu populárně vědeckých filmů. Od 18 hodin můžete shlédnout dokument o pandě velké, narozené v přírodní rezervaci. Film se jmenuje Nespoutaná panda. Rokycanská knihovna zve na vernisáž výtvarných prací Naše město očima dětí. Začíná v 16 hodin. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky můžou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. No a i v pondělí má otevřeno hrad Loket. Prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je pak vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv. A teď Jaromír Nohavica.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.
1: Český rozhlas Karlovy Vary,

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 7 minut po 9:30. Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Hudeček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek do 10. hodiny a tedy do aktuálních zpráv stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také první průmyslovou výstavu konanou na evropském území. Bylo to v roce 1791. Tak za chviličku podrobnosti, počkejte si na ně.

0: December. I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
1: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
0: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Ve Vojkovicích na Karlovarsku je kvůli špatnému stavu uzavřený most. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku bude mít na střeše fotovoltaiku. Pražský IKEM opakovaně podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákony. Dnes bude zataženo ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Obec přemostění uzavřela pro automobily i pěší. Situací se zabývá taky správa železnic, říká mluvčí organizace Nela Frýbová.
5: Už před 2 lety jsme v místě museli snížit rychlost vlaku, ty musí zpomalit na 30 km/h a za mostem se znovu rozjíždět, což jim prodlužuje jízdu. Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním, například právě odpadávajícími částmi.
4: Podle vedení obce už přemostění prohlédl statik, který opravy předběžně odhadl na 1,5 milionu korun. Kulturní a společenské středisko v Chodově na Sokolovsku opravilo střechu. Podle doporučení statiků bylo potřeba zpevnit nosnou konstrukci. Na střechu chce totiž organizace umístit fotovoltaiku, pokračuje jednatel Jiří Zpěváček.
6: S tím, že do budoucna počítáme i s nějakou modernizací, kde bychom rádi umístili fotovoltaiku, tak aby jsme mohli využívat ty ploché střechy, které se k tomu úplně nabízí, aby jsme mohli využít energii ze slunce samozřejmě.
4: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunslíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Zaměstnanci francouzské rozhlasové stanice France Inter stávkují. Nesouhlasí s přijetím konzervativního komentátora, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Charlesa Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů.
7: Zaměstnanci zahájili 2denní stávku v neděli ráno, kdy měl Charles Sapin odvysílat svůj první komentář. Místo reportáží a zpráv zaznělo ve vysílání France Inter oznámení o vyhlášení stávky a program nahradila hudba.
8: Nous vous prions de nous en excuser.
7: Zaměstnanci veřejnoprávní rozhlasové stanice poukazují na to, že je Sapin zástupcem šéf redaktora deníku Valère Actuel, který byl v minulosti odsouzen za rasistickou urážku, když znázornil levicovou poslankyni jako otrokyni. Ředitelka stanice Céline Pigalová řekla, že obavám zaměstnanců rozumí. Žádné extremistické názory ve vysílání podle ní ale nezazní. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, vane slabý západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Havárie 2 osobních aut v Mánesově ulici v Sokolově se došetřuje. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na Naše nejnovější pondělní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Michala Davida a také Petra Nováka. A pak už vás čeká setkání s dnešními dopoledními hosty.
0: Dobré dopoledne.

0: 14. září, takže už můžeme klidně shrnout léto pro Citu. Jaké jste měli léto, co jste dělali, co jste všechno zvládli?
1: Tak léto u nás bylo velice nabité, jelikož jsme pořádali jeden pobytový tábor. Tento tábor byl pořádán pro rodiny s dětmi a potom jsme měli 3 příměstské tábory. Přičemž jeden příměstský tábor jsme vytvořili úplně nově pro klienty našeho neziskového sektoru a byli ve věku tak 4. až 6. třídy. A na jednu stranu to pro nás bylo obohacující, velice zábavné, bylo to plné zážitků, a na druhou stranu teda musím říct, že to bylo velmi náročné.
0: Vy ten pobytový tábor máte vždycky na stejném místě? Je to stejné místo nebo se různě posouváte po regionu?
2: Každý rok máme pobyt na jiném místě. Letos jsme byli v Konstantinových Lázních a příští rok se rodiny můžou těšit na Rohanov.
0: Řekněte mi, jak to přesně vypadá, tenhle ten pobyt. To je týden?
1: A je to od pondělí do pátku. A máme pevně danou strukturu, klienti i rodiny jsou s tou časovou strukturou seznámeni vždycky den dopředu. A máme tam většinou jeden den, kdy je společný, jak pro rodiče, tak pro ty klienty. A jinak se snažíme, aby ty rodiče měli během tábora možnost si odpočinout, komunikovat společně, užít si čas bez těch dětí, a pro ty děti tvoříme pestrý program.
0: Takže to je tedy cílem toho týdenního pobytu, aby si rodiče odpočinuli, je to tak?
2: Cílem je hlavně to, že mnohdy je to pro rodiny jejich jediná dovolená a vlastně ty rodiče tam pozdílí svoje radosti, strasti, zkušenosti s ostatními rodiči. Zároveň je pro ně připravený i program, kterého se můžou zúčastnit nebo ne. Speciální pedagožka pro ně má i jeden večer besedu. Další kolegové taky v nabídce mají různé workshopy. Letos za náma dokonce přijel mistr Evropy v kickboxu, který měl vlastně ukázky sebeobrany pro rodiče a tak i pro kluky. Takže je to takový týdenní pobyt pospolitosti.
0: Jak pak to vlastně zvládají ty děti, které jsou na tom autistickém spektru? Přece jen je to pro ně ten týden trošičku vybočení z normálního života. Oni přece, a my to od vás už dobře víme, mají rádi ten řád a pořád stejně opakující se věci. Není to třeba pro některé problém, takový pobyt?
1: Ano, máte pravdu, a v minulosti to pro ně náročnější bylo, ale tím, že už se ty pobyty pořádají x let a my neměníme časovou strukturu, každý rok se snažíme to zachovávat stejný, takže ty naši klienti vlastně už dopředu ví, co je čeká, a tím už, jak jsou i většina z nich už je dospělých a už jsou vlastně navyklí na ten náš režim, takže musím říct, že už to není pro ně tak náročné, jako to bývalo kdysi. Samozřejmě se můžeme setkat s tím, že třeba když jsou přetížení, tak ta náročnost se tam objeví, ale už to není tak časté jako dříve.
0: Nezažili jste ten týden taky v některých z těch šílených veder, která jsme měli, nebo to se vám vyhnulo?
2: Měli jsme tam horko, ale výhodou lázeňského domu Jirásek je bazén a zároveň v Konstantinkách je i koupaliště, jsou tam lesy, ale jenom ještě, abych se vrátila k té odpovědi, co říkala Niky, tak tady je důležitý zdůraznit, že my, když jsme začínali před těma 16 lety jezdit na ty pobyty, tak fakt ty naši kluci byli malinký. A bylo to prostě něco podobného, co říkala Niky s tím příměstským táborem s malýma dětma na spektru. To bylo něco šíleného. Ale teď, po tolika letech, oni už dozráli a i když jsou jiný, tak už se s nima dá pracovat a díky nácvikům a sebesprávě a dalším terapiím už se s nima dá pracovat tak, že i oni si to užijou.
0: No a jak se liší tenhle ten týdenní pobyt od těch příměstských táborů? Tak tam je jasné, že klienti chodí domů spát, to je ten nejzásadnější rozdíl. A co se týče toho programu?
1: Program je vlastně asi dost podobný. Ono taky záleží, pro jakou skupinu to je, protože třeba já jsem letos vedla 2 příměstské tábory a jeden z těch příměstských táborů byl i pro ty klienty, kteří byli na tom pobytovém táboře, a tím, že už jsou starší, tak oni třeba nestojí tolik o takový ten podrobný program, o takový ten cíl celého týmu.

0: týdne, o luštění šifér a stopovaček, to už je tolik nezajímá. Spíš si myslím, že už si užívají tu pospolitost. A když to porovnám s tím druhým příměstským táborem, kde jsme měli mladší děti a vlastně to byl první příměstský tábor, který jsme pro ně pořádali, tak tam jsme měli hodně fyzických aktivit. Měli jsme pořád nějaké stopovačky, morzovky, kódy. Každý den naši klienti sbírali takový diamant, díky kterému se potom na konci týdne otevřela truhla s překvapením. Takže v tom bych asi řekla, že je ten největší rozdíl, ale možná, že je to spíš dané věkem.
1: A na tom příměstském táboře nejsou přítomně rodiče?
2: Ne, nejsou.
1: Takže teď přesně v tom tak máme. Irena Vítovcová a Nikol Valentová z občanského sdružení Procit jsou našimi dnešními hosty. Za chvilku pokračujeme.

0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou Irena Vítovcová a Nikol Valentová z plzeňského Procitu, který pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. Naši posluchači jistě zaznamenali někdy v červenci, vy nám to určitě potvrdíte přesněji, zahájení stavby nového domova se zvláštním režimem v Plzni v ulici Na Chmelnicích. Paní Vítovcová, pojďte nám o tom říci něco víc. To bude novinka, která vám jistě hodně pomůže.
1: Tak ten dům, který se začal stavět a měl by vlastně zahájit se provoz v roce 2028 na jaře, by měla být stavba hotová, tak je to taková třešnička na dortu našeho více jak desetiletého úsilí, protože vlastně v Plzni a v plzeňském kraji žádný takový obdobný dům pro cílovou skupinu dospělých lidí na spektru schováním náročným na péči není. A my se hodně radujeme. Ten dům bude pobytová služba pro 12 klientů dospělých. Bude tam krásná tělocvična, venkovní zahrada, různé terapeutické místnosti, snouzelen a...
0: Těšíte se?
1: No, těšíme se. Je to tak jako tak strašně dlouho, jako by to trvalo, to úsilí. A no, strašně už se těšíme, až začneme v lednu vlastně tvořit službu, registrovat, psát standardy, směrnice.
0: A paní Vítovcová, jaký vztah k tomu objektu bude mít sdružení Procit? Vy budete provozovatel?
1: My jsme vlastně usnesením Rady města Plzně byli zvoleni jako provozovatelé tohoto domova.
0: Já snad jenom doplním, že tedy to bude opravdu začátek roku 2028 a že ta stavba bude stát 177 milionů korun. Musíme hovořit i o takovýchto věcech, aby naše posluchači věděli, kde teď vlastně občanské sdružení Procit sídlí. Nikol, možná vy nám můžete popsat, jaké je teď to vaše stávající sídlo.
2: Aktuálně sídlíme ve Smetanových sadech naproti divadlu Jaká Tyla a jsou to za mě krásné prostory, jsme v bytových prostorách, ale i když jsou malebné oku, tak jsou nevyhovující pro ty naše účely, jelikož fakt si můžete představit bytový prostor, ale my bychom spíš potřebovali vložně terapeutické místnosti, aby tam byl větší prostor, aby to pro ty naše klienty nebylo tolik rušivé.
0: Jak to tedy teď děláte, teď v těchto prostorách, které nejsou úplně optimální?
2: Aktuálně tomu musíme náš program velice přizpůsobovat. Během individuálu, kdy mám jednoho klienta, tak to takový problém není, ale když třeba máme skupinové nácviky či nějaké jiné skupinové aktivity, tak bohužel jsme velice limitovaní prostorem, jelikož máme takovou menší herničku a tam se vejde maximálně tak 8-10 dětí, už je, nebo 10 klientů, tak to už je hodně na hraně.
1: No, to už je hodně na hraně. A hodně to řešíme tím, že vlastně spolupracujeme externě s dalšími institucemi a ty naše aktivity se odehrávají hodně jakoby mimo ten byt. A když je léto a je hezky, tak chodíme i ven.
0: Dobře, tak se budeme těšit na nový domov se zvláštním režimem. Předpokládám, že vy, paní Vítovcová i Nikol, určitě jste viděli nějaké architektonické studie. Vypadá to krásně? Už takhle na obrázku?
1: Tak my jsme hlavně spolupracovali s architekty a s projektanty na té studii. Ta se předělávala minimálně třikrát.
0: Ladila se.
1: Jezdili jsme po celé republice i mimo, aby jsme se inspirovali. A protože ten dům je opravdu specifický, takže bude to krásný. Ale možná ještě by bylo dobré, aby zaznělo, že vlastně vedle tady v té sumě zhruba 180 milionů, co jsou alokovány na výstavbu, bude stát ještě jeden domov, Nováček 2, kde bude 16 klientů s kombinovaným k postižením.
0: Takže budou vedle sebe...
1: Vedle sebe budou dva.
0: Dvě stavby. Sociální služby,
1: ano.
0: A dvě stavby.
1: Ano.
0: Výborně. Tak děkuji i za tyhle ty informace a za chviličku budeme pokračovat v našem povídání s Irenou Vítovcovou a Nikol Valentovou z plzeňského Procitu.

0: Povídáme si dnes dopoledne s Irenou Vítovcovou a Nikol Valentovou z plzeňského sdružení Procit, které pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. A teď se z té ulice na Chmelnicích, kde se staví pro vás ten nový krásný dům, přesouváme do velké synagogy v Plzni a máme tam takové dva body, které bychom měli zmínit. Tak za prvé je to velká výstava, která je tam teď instalována a jsou to díla vašich klientů. Říkám to správně.
1: Ano, ano. Jsou to vlastně obrázky, které namalovali naši klienti na spektru během našich aktivit. Máme jeden z kroužků, je výtvarný. A vlastně tady ta výstava, co tam je k vidění na chodbách Velké synagogy do konce září, tak byla putovní a vlastně přes celé léto byla ve farmářském obchodě u Lidušek na Lochotíně k vidění a předtím v obchodním centru v Plaze. A hodně obdobná výstava, ale fotografií, byla přes celé léto k vidění dokonce ve Frýdku Místku, kde nás odbor sociálních služeb oslovili, jestli bychom jim zapůjčili naší putovní výstavu. Inspirovali jsme je k takovému velkému projektu, že se přidali další ještě jejich dvě neziskovky z Moravy. A pak jsme měli i v Plaze vlastně k vidění fotografie s takovými aforismy.
0: Já předpokládám, že se tam posluchači třeba zajdou podívat, ale řekněte mi, co je na těch obrazech? Jmenujte nějaká díla, která se tam vašim klientům podařila. Co si máme představit, že vaši klienti vytvoří? Máte něco v hlavě?
2: Někteří z našich klientů mají velmi rádi morské ryby, takže třeba na obrazech, vlastně na obrazech, asi kdybych měla mluvit obecně, tak zachytíte takové ty jejich objekty zájmu. Takže třeba můžete vidět rybu na některých, a teďka třeba nemluvím o těch, co jsou vystavované, ale často třeba kreslí nějaké dopravní prostředky a podobně.
0: Ty obrazy, lépe řečeno, ta výstava je prodejní?
1: Ano, vlastně přímo na koncertě, o kterém budeme mluvit, který se bude odehrávat ve Velké synagoze, tak tam proběhne aukce dvou obrazů, které jsou mimo výstavu, ale zároveň tady ta výstava je také prodejní. Takže když by někdo měl zájem podpořit naše aktivity, tak si může zakoupit jeden z obrazů.
0: No a už jste zmínila, benefiční koncert pro Procit koná se 30. září ve Velké synagoze. Kdo na něm vystoupí, kde jsou k sehnání lístky a co uděláte s výtěžkem?
1: Pozvání přijala paní Jitka Zelenková, doprovodí její kapela. Bude to krásný velký koncert a během kterého teda proběhne ta aukce. Před koncertem od 17 hodin máme na nádvoří takový menší event, takže malé občerstvení, máme tam stánek Procit, takže tam můžou vlastně naši podporovatelé se s námi sejít, kouknout se i na tu výstavu a lístky jsou k sehnání vlastně na Go Out platformě a jsou stále k prodeji, anebo přímo i na místě ve Velké synagoze.
0: Vy jste Jitku Zelenkovou scháněli a zvali na koncert pro Procit 2 roky.
1: Ano.
0: Povedlo se, vy vůbec si zvete na tyhle ty koncerty velké hvězdy, vidíte, vzpomeňte, kdo už vám zaspíval.
1: Naposledy před 2 lety přijala pozvání paní Bára Basiková, a potom vlastně každý rok, co jsme dělali koncerty v Malé židovské synagoze, tak jsme měli Daniela Hůlku, Václava Nojda Bártu, Ondřeje Rumla,
0: a vy už jste se
1: Chantal Polen.
0: Vy už jste se do té staré synagogy nevešli?
1: My jsme se tam popravdě nevešli. A hodně nás oslovila nabídka právě židovské obce, že bychom si mohli udělat koncert ve Velké synagoze. A když jsme se nevyšli do Malé, tak se to nabízelo.
0: A předpokládám, že vy nemáte vůbec problém s tím utratit ten výtěžek z toho koncertu, že asi peníze jsou pro vás pořád velmi důležité.
1: Právě, že jedna z těch benefičních akcí, které pořádáme, je koncert a veškerý výtěžek jde na konto veřejné sbírky a právě z té sbírky realizujeme vzdělávací a sportovně relaxační pobyty pro rodiny s dětmi, ať už je to vlastně víkendový pobyt nebo částečně hrazený i ten týdenní. Určitě není problém utratit jakoukoliv částku. Stojí nás to docela hodně úsilí stále něco vymýšlet, aby jsme ty finanční zdroje získali, ale nám to dává smysl, protože ty víkendy, kdy si rodiče odpočinou a klienti jedou sami s našimi lektory a asistenty někam do přírody, tak to je absolutně největší pomoc.
0: Našimi dnešními hosty byly Irena Vítovcová, zakladatelka Sdružení Procit, které už 16 let pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým, a také speciální pedagogička z Procitu Nicole Valentová. Díky, že jste přišli. 30. září benefiční koncert pro Procit, ať se všechno dobře vydaří. A těším se někdy příště naslyšenou.
1: Moc děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.

Rádio vašeho kraje a Věra Martinová za 11:04. V plzeňském městské zbrojnici najdeme kromě dobových zbraní i panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně. Kdo vlastně město tehdy dobil? Řekneme vám to už za pár minut, počkejte si na to.

odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňská městská zbrojnice v Západočeském muzeu je největší dochovanou zbrojnicí v České republice. Jsou tam k vidění nejen zbraně, které bránily Plzeň před husity, ale také zbraně z období 30leté války. S kurátorem sbírky městské zbrojnice Janem Balcarem a emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou v expozici natáčela Anděla Blašková a zaujali tam i panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
1: Tady se dostáváme na úplný začátek 30leté války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
2: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili, a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. A protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba, která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
0: To byla malá ochutnávka z odpolední rubriky Náš příběh. Do městské zbrojnice se opět vrátíme po půl třetí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel. První ročník 7 karlovarských vrcholů přilákal 266 účastníků. Teploty v Česku v týdnu vystoupají i nad 20 stupňů Celsia. Dnes bude skoro zataženo, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci restituční agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, říká mluvčí prezidenta Filip Platoš.
2: Součástí programu je také návštěva porcelánky Thun 1794 nebo státního hradu a zámku Bečov. Prezident rovněž vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky.
1: Naposledy byl prezident Petr Pavel na návštěvě Karlovarského kraje loni v listopadu. V Karlových Varech se uskutečnil premiérový ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů. Na téměř 15 kilometrů dlouhou trasu se lázeňskými lesy v sobotu vydalo celkem 266 účastníků. Jak uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, výletníci postupně zdolali 7 známých vyhlídek a vrcholů nad lázeňským městem a den zakončili na Gétově vyhlídce. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Další společný výšlap bude na jaře. V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů. Pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů Celsia. Podobné počasí vydrží i na konci týdne. Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saudské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
3: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro zataženo, ojediněle se objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Havárie dvou osobních aut v Mánesově ulici v Sokolově by měla být odstraněna. Komunikace by měla být průjezdná bez omezení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Když nás něco složí nebo položí, nemusí to nutně znamenat, že zrovna ležíme. V dnešním jazykovém koutku se vás tedy pokusíme položit na lopatky, tak se na to připravte.
0: Dobré dopoledne.

0: Jazykový koutek.
1: Co probereme dneska? Bude to hned první věta, kterou říká kolega Stanislav Jurík odbornici na češtinu.
2: To mě úplně položilo. Můžeme říct o špatné zprávě nebo o velkém překvapení. Přitom dál stojíme nebo sedíme. Proč tedy říkáme, že nás něco položilo? Vysvětlí nám to doktorka Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Původní význam slovesa položit popisuje činnost, která způsobí, že člověk nebo věc leží. Třeba knížku položíme na noční stolek. Z téhle konkrétní představy vznikl význam obrazný, přenesený. Když nás něco položí, zasáhne nás to tak silně, že na chvíli ztratíme jistotu nebo schopnost normálně zareagovat. Přitom se nemusíme skutečně fyzicky zhroutit na zem. Stačí, že nás událost vyvede z duševní rovnováhy. V internetové jazykové příručce a dalších slovnících k tomuto heslu najdeme příklady jako nemoc ho položila nebo taková tragédie by mě položila.
2: Připomíná mi to spojení položit někoho na lopatky?
3: Obě spojení jsou si blízká, ale nemůžeme

0: pozitivně. Jde ale vždycky o něco špatného?
1: Ne nutně. Člověka může položit i dojemné gesto nebo smích v legrační situaci. Když řekneme, ten vtip mě úplně položil, nemyslíme tím, že nás naprosto zdrtil, ale naopak, že jsme se smáli tak, až jsme se přestali ovládat. Sloveso položit tedy samo o sobě neříká, jakou emoci prožíváme. Vyjadřuje především její sílu. Silné emoce totiž neprožíváme jenom v hlavě. Rozbuší se nám srdce, podlomí kolena, zadržíme dech nebo se rozpláčeme. Čeština nám pomocí tohoto jazykového prostředku názorně ukazuje, že člověk myslí, vnímá a cítí celým tělem a jazykově se pak vyjadřuje s oporou o tyto tělesné stavy.
0: A o dalších příkladech propojení jazykového vyjadřování s našimi smysly, vnímáním a myšlením si budeme povídat třeba zase někdy příště. Teď se už loučíme s doktorkou Růženou Pískovou. Díky, nashledanou.
1: Nashledanou.

Přejeme pěkné pondělní dopoledne, minutku po 11:15. V plzeňských zajímavostech už za chvíli navštívíme 20. základní školu v Brojově ulici, která slaví 70. výročí svého otevření. Podrobnosti ještě před 11:30.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 20. základní škola v Brojově ulici v Plzni, přezdívaná Brojovka, slaví 70. narozeniny. Školní budova, postavená podle návrhu plzeňského architekta Antonína Kurela, se před několika lety rozrostla o čtvrté patro. Pyšní se zelenou střechou i venkovní učebnou. A také k ní přibyla nová sportovní hala, kterou využívají i sportovní kluby a veřejnost. Vymoženosti 21. století se ve škole mísí s původními prvky. Když byla před 70 let v roce 1956 otevřena, událo se to za poněkud polních podmínek.
1: 1. září stále ještě ve vchodu do školy nebyly osazeny dveře.
2: Takže byl volný průchod do školy i ze školy.
1: A kameníci dokončovali obložení vestibulu až do 12 hodin poledních. Okolí školy vlastně nebylo plně připraveno, takže i v novinách potom vyšel článek o tom, že stavbaři ze školáků dělají dobrodruhy, protože musí chodit do školy příkopy.
2: Škola se stavěla pro sídliště Slovany a byla obrovská pro velký počet dětí.
1: 1. září 1956 přijala škola žáky do všech ročníků. Nenaplňovala se tedy postupně, ale pěkně naráz.
2: Pěkně naráz sem přišlo 800 dětí.
1: Myslím si, že to pro ně musel být taky velký zážitek, tím, že přešli z těch jiných škol do té nové velké budovy.
2: Do historie 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni nás zasvěcuje ředitel Zdeněk Krajdl. Pojďme si prohlédnout samotnou budovu jako takovou.
3: Díky. Na štítu budovy můžeme vidět krásná sgrafita, na kterých jsou zobrazeny ty základní předměty, kterým se věnujeme i v současnosti.
2: A jsou to sgrafita Františka Kolihy. Byla to první realizace jeho sgrafit.
3: S tím mohu jenom souhlasit.
2: Ta sgrafita může obdivovat každý kolemjdoucí. Co nám předvedete, co už kolemjdoucí nevidí?
3: Zajímavý je vestibul školy, obložený hnědým mramorem.
2: Kdyby tady nebyl ten školní ruch, když se sem vejde, člověk by ani neřekl, že je ve škole.
3: To rozhodně musím říct, že každý z návštěvníků, který vstupuje do školy, je uchvácen tou honosností té výzdoby.
2: Vystoupali jsme po schodech, prohlížíme si svítidla.
3: Jsou původní a trváme na tom, že rozhodně nebudeme měnit.
2: Máte tady i další památky, které jsou přímo provázané s historií školy a s jejím vznikem?
3: Máme a jsou vázány na to, že musí mít dlouhou životnost a trvanlivost.
2: Tak to jsem zvědavá, co to bude. Tady jsem se opravdu vrátila do minulosti, vstoupili jsme do školní dílny.
3: Je z poctivého materiálu dubové stoly, kovové nohy a svěráky, které tady budou ještě spoustu let sloužit žákům při pracovních činnostech.
2: Teď nás přivítala tělocvična se svým dřevěným obložením, které také určitě je z roku 1956.
3: I s původní parketovou podlahou, na kterou nedáme dopustit. A pokud jsem mluvil s bývalými žáky, tak při vstupu do tělocvičny řekli jedno jediné slovo a to bylo kruhy.
2: Kam nás zavedete teď? Předpokládám, že už to budou učebny, kterými se může pochlubit škola v 21. století. Tady je klid, protože je hodina.
3: A protože strop je opatřen stropními kazetami, které napomáhají tomu školnímu klidu na chodbách. To, kam právě vstupujeme, tak je vlastně počítačová učebna se 30 počítačovými stanicemi. Všechny učebny na tomto patře jsou klimatizované a opatřeny rekuperační jednotkou. Dvě počítačové učebny využíváme i pro výuku jazyků a jsou v nich umístěny počítače, které jsou schované ve stole. S tiskem tlačítka vyjedou nahoru.
2: Tohle vás určitě hodně baví, že jo?
4: Ano, jo. Když ty počítače vyjížděly nahoru, tak jsem si říkala, že je to kouzlo.
2: Ještě přidám motto 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni a to zní Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A co pro vás chystáme dál? Pět žen, pět různých nápadů, snů a naplněných vizí. Miniserie příběhů o odvaze žen změnit svět kolem sebe s názvem Stvořitelky vám představíme každý den krátce po 11:30. Za malou chvíli uslyšíte první z nich, určitě si počkejte.

0: Rádio vašeho kraje a skupina Elán 7 minut po půl 12. Tvořit znamená snít, stvořit znamená proměnit sen ve skutečnost. Ode dneška do pátku vám představíme minisérii Stvořitelky. Pět příběhů žen, které našly odvahu měnit svět kolem sebe. Výstavu jejich černobílých portrétů můžete vidět v plzeňském kulturním prostoru Moving Station a koncem září se přesune na filmový festival Finále. V prvním díle se podíváme na to, jak celý projekt vznikl a představíme první stvořitelku Evu Gažákovou, která už desítky let propojuje divadlo, vzdělávání a práci s lidmi.
1: Před rokem jsem přemýšlela nad tím, že okolo sebe mám zajímavé ženské příběhy a za nimi stojí úžasné projekty, které ovlivňují životy mnoha lidí, dotýkají se nejen kultury a jsou to ženy, které stvořily něco z ničeho.
2: Popisuje spoluautorka projektu Eva Šafránková.
1: Bylo to jejich snem a podařilo se jim vdechnout projektům život a bez nich už si plzeňskou kulturní scénu nedovedeme představit.
2: Další poslání projektu popisuje spoluautorka Daniela Vítová.
3: Prostřednictvím těch příběhů říct dalším lidem, že to jde a že to stojí za to se do něčeho pustit, i když to bude těžké, náročné. Určitě to není lehká cesta, ale stojí za to a přináší spoustu radosti nejen jim, ale i lidem tady v Plzni, i lidem, kteří Plzeň navštíví.
2: Jak vznikl název Stvořitelky, popisuje spoluautorka projektu Hana Plasová.
4: Ty ženy, které ten svůj projekt dělaly, tak si ho museli od začátku vypiplat, vydupat ze země. Mnohdy z nulovými prostředky a dotáhli ho do nádherného finále, takže to s tím stvořením světa bylo úplně adekvátní příměr. Tak jsem si říkala, když existuje mužská verze stvořitel, proč bychom to nepřeklopili a nezačali v češtině nově používat i slovo stvořitelky.
2: Jako první představujeme Evu Gažákovou, která vytváří prostor, ve kterém vyrůstají nové generace akčních umělců a pedagogů.
5: Dalo by se říct, že vytvářím bezpečný prostor, kde se mohou umělci od dětských let potkávat, sdílet svoji tvorbu, vzájemně se inspirovat.
2: V rámci kulturního centra Johan, které je provozovatelem plzeňské scény Moving Station, organizujete už 27 let přehlídky amatérského divadla. Co je všechno potřeba vytvořit, aby ty přehlídky mohly proběhnout?
5: Píšeme granty, takže scháníme dotace, pak scháníme prostory, dál musíme sehnat odborný lektorský sbor pro každou přehlídku, udělat harmonogram, kdo kdy může, kdo kdy nemůže. Pak se samozřejmě všechno musí zdokumentovat, vyhodnotit a vyúčtovat. Ty přehlídky sami o sobě, když běží, tak to je vlastně ta třešeň na dortě. To všechno ostatní je taková šílená práce a otročina.
2: Byly chvíle, kdy jste si řekla, že to nemá cenu, že už do toho znovu nepůjdete?
5: Já jsem ten typ, co si to říká pořád, ale asi to nemá velkou váhu.
2: Co je teda to, že vás to nutí pořád to dělat dál?
5: Když ta akce běží, tak vidím ten ohromný smysl. Lidi jsou šťastní, že je to posouvá. Vidím dětský soubory, který mi před očima rostou. Vidím, kam to pokračuje. To mě nějakým způsobem sytí.
2: Kromě přehlídek ještě učíte na pedagogické fakultě dramatickou tvorbu.
5: Po více jak 20 letech učení vidím lidi, kteří prošli buď to skautem, nebo dramaťáky a divadelní tvorbou. A vidím, že fungují jinak ve společnosti, v kolektivu, ve skupinové práci, dobře fungují mezi lidma.
2: Co byste vzkázala ženám, které mají také nějakou vizi, nějaké sny, ale nemají odvahu se do toho pustit, do té realizace?
5: Ať ji zkusí někde sebrat a do té vize se pustit. Za těch hodně let, co už tady pobíhám, tak mi přijde, že vidím, že ten, kdo něčeho dosáhne, nejde o to, jestli je nejlepší ze všech, nebo toho nejvíc o tom ví, nebo tak, že ten zájem o tu věc je vlastně podle mě to úplně nejdůležitější.
2: Že touha a zájem.
5: Jo.
2: Další ženu, která proměnila své sny a vize ve skutečnost a dlouhodobě tak obohacuje kulturu, společnost a životy dalších lidí, vám představíme zítra dopoledne krátce po půl 12. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

Do mrazničky, i to je otázka, na kterou znají odpověď naše dnešní babské rady. A uslyšíte je už po písničce Marka Ztraceného. Tady je rádio vašeho kraje a 12 minut zbývá do pravého poledne. Přejeme příjemný poslech.

0: Babské rady.
1: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo tistovinové saláty.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Pátrání po ztraceném houbaři na Sokolovsku pokračuje. V Alžbětiných lázních v Karlových Varech bude nové infocentrum. Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu. A dnes bude zataženo teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv. Přeje Lenka Poláková. V lesích u Jindřichovic na Sokolovsku i dnes pokračuje rozsáhlá pátrací akce. Policisté a hasiči tam od nedělního odpoledne hledají muže, který se ztratil během houbaření a nedorazil k autu. Do akce se zapojili policejní hlídky, psovodi se služebními psy i hasiči se čtyřkolkami. Podrobnosti doplňuje mluvčí policie Kateřina Pešková.
5: Pohřešovaný muž je 170 cm vysoké hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě má maskáčové oblečení a holínky. Mobilní telefon u sebe nemá.
4: V případě jakýkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. Na začátku podzimu pak chce město požádat o stavební povolení. Otevřít by se mohlo v příštím roce. Podle vedení magistrátu bude infocentrum v upravené vstupní hale. Město při rekonstrukci bude spolupracovat s památkáři. Pro návštěvníky tak vznikne prostor, kde bude jednak nový infostánek a taky služba pro ty, kteří lázně navštěvují buď jako hosté nebo jako pacienti. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
6: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029. Jsme měli připravené tři varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
4: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. V jižním Tichém oceánu u ostrovního státu Vanuatu havaroval trajekt. Nejméně jeden člověk zemřel. Pátrání po více než 30 nezvěstných pasažérech stále pokračuje. Podle místních úřadů nehodu způsobil silný vítr, ale možná i nedbalost posádky a přetížení plavidla. Loď vyplula i přes varování meteorologické služby před silným větrem a rozbouřeným mořem.
0: Sport.
4: Závod série mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech ovládla Britka Georgia Taylorová-Brownová. Nejlepší z českých reprezentantek Dana Přikrylová skončila 19. Po cyklistické části se přitom držela v první desíce. V běhu ji už ale nezbývaly síly.
7: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně jako Beth Potter, Lizzy Terč a další tam holčinám stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té 20 nějak udržela.
4: Další česká závodnice, karlovarská rodačka Heidi Juránková, si vylepšila letošní maximum a obsadila 23. místo. Petra Kuříková skončila o 3 příčky za ní. Čtvrtá z Češek Alžběta Hrušková po pádu na kole odstoupila.
0: Počasí.
4: Dnes bude skoro zataženo, ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách, k večeru polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Pane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 205 u obce Veselov u Žlutic na Karlovarsku. Na místě jsou záchranné složky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
8: Dobrý den, je pondělí 14. září 2026. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začínají písničky pro vás. Dnes má svátek Radka a také Radoslava. No a v čase 5 minut po 12. dáváme prostor vašim telefonátům. 221 55 37 37 je linka k nám do studia a psát vaše vzkazy můžete na naší e-mailovou adresu a tam pište prakticky kdykoliv. studio.vary@rozhlas.cz. Tak základní informace na začátek zazněly, zpívají Lucie Vondráčková a Josef Wagner a Petr Čimpera. U mikrofonu přeju vám hezké pondělí, pohodový den a samozřejmě příjemný poslech.

Jsem ta generace dříve narozených a ráda si poslechnu osvědčené hity od mých oblíbených interpretů. Jsem ráda, že mám vaše rádio. Děkujeme moc krát, paní Jano, za tento vzkaz a já velice rád splním vaše přání. Marie Rotrová už je připravená, také písnička Řeka lásky. Tak nám zůstaňte i nadále věrná a budeme dělat všechno proto, aby každá ta písnička vás potěšila. Tak teď posloucháte pondělní písničky pro vás a hrajeme pro Janu z Karlových Varů. Marie Rotrová.

0: Marie Rotrová, Řeka lásky, hráli jsme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary pro paní Janu z Karlových Varů. Teď je 12 hodin 16 minut a další písničku do našeho pořadu vybere Josef z Horního Slavkova. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Rádio, celý váš kolektiv. A dneska, když máme taky napůl počasíčko, tak si dáme Katapult, Hojn XY hlásí příchod. A bylo by to pro Standu z Dolců Jarouše do Hranic, pro sestry, pro kukačky do cukrárny a pro vás hlavně, aby se vám dařilo a abyste neměli nějaké technické potíže. A to by bylo všechno a jinak moc děkuji. Zase někdy naslyšeno.
0: Dobře, děkujeme za zavolání. Připravená je skupina Katapult, Vojín XY, hlásí příchod a hrát budeme i pro pana Vladimíra.
1: Ano.
0: Já si to vždycky pamatuju, když jste mi to připomněl. Tak, Josefe, děkuju, že jste nám zatelefonoval, vybral jste hezkou písničku, také legendární song od skupiny Katapult. Tak vás zdravíme do Horního Slavkova, přeju vám pěkné, teď už pondělní odpoledne, no a zase nám někdy

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A teď ve 12 hodin a 25 minut jste ve společnosti těch pondělních 14. zářijových. U mikrofonu Petr Čimpra přeju vám klidný poslech. No a hezkou písničku dnes posíláme také do školní jídelny na Růžovém vrchu paní vedoucí Barboře Brixové a všem ostatním paním kuchařkám a jejím kolegyním. Z díky za jejich práci, skvělou práci musím říci, chutná jídla, která vaří s radostí pro své spokojené strávní. A tady jsou na přání paní Barbory Brixové Kabáti, tedy skupina Kabát a její oblíbená písnička Jak jinak Bára. Tak za všechny spokojené, kteří navštěvují vaši jídelnu, jsou podepsáni Lenka a Petr a my všichni, milá Báro, vám posíláme písničku, stejnojmenou písničku od kapely Kabát. Bára, příjemný poslech.

0: Tak to byla písnička Bára, skupina Kabát a tenhle ten song jsme poslali paní Barboře Brixové do školní jídelny na Růžovém vrchu. Tak ať se daří, teď už tady máme následující telefonát a já ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vítám Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den a hezký den i všem posluchačům. Pořád teda hlasíte, jak je pod mrakem, nebo zamračeno, ale my tady máme plně kvadro a zuro, ale to nevadí. Tak to máme asi jenom my v Sokolově. A dneska teda bych vybrala písničku od zpěvačky Jany Robové, ta už je taková zapomenutá. To byla drbunkatá zpěvačka, ale s neuvěřitelným hlasovým fondem a byla by to písnička od ní Já ráda spím.
0: Dobře, tak když je nepříznivé počasí, hodně lidí si možná raději schrupne, ale my teda tady máme pod mrakem, koukám ze studia, jestli v Sokolově je sluníčko a azur, jak říkáte, tak je to fajn a je to dobře.
1: No, máme od rána krásně, já jsem tam nějaký bílej mráček, ale právě když poslouchám furt, jak je pod mrakem, tak se musím smát.
0: Tak vidíte, že je příjemné, když se s vámi můžeme spojit, vy nám řeknete aktuální počasí přímo v Sokolově, tak já to řeknu své kolegyni Lence Polákové, aby zohlednila tuhle informaci, že v Sokolově mají azur. Tak dobře, Jana Robová, vy jste vybrala tuhle zpěvačku, kterou asi máte ráda. Já ráda spím, se písnička jmenuje a já vás zdravím do Sokolova, paní Jarko, a těším se, že nám zase zavoláte s nějakým zajímavým hudebním námětem. Naslyšenou, pěkný den.
1: Pěkný den.

Tak to byla Jana Robová, tuhle zpěvačku nám připomněla Jarka ze Sokolova. Písnička Já ráda spím zazněla v pondělním vydání pořadu Písničky pro vás Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A je tady následující písemný vzkaz. Dobrý den, zdravím Nej rádio a přeji krásný sluníčkový den. Zdraví, štěstí všem. Prosím o písničku Horehronie od Kristýny a posílám ji vám do rozhlasu a všem lidičkám, co vás poslouchají. Podepsána je Anna Schodová. Tak Aničko, i pro vás. Kristýna.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Ty pondělní jsou s vámi ve 12 hodin a 41 minut. Já na telefonu vítám Jaroslava z Aše. Dobrý den.
5: Dobrý den, krásný dobrý den.
4: Tak Jaroslave, povídejte. Vy jste z Aše, ale teď pracujete s kolegou někde na jiném místě.
5: V Nebanicích.
4: A písnička bude pro toho vašeho kolegu.
5: Já bude pro mýho kolegu, protože aby se mu netřásla ruka, tak aby měl krásnou, dobrou linku, když ho zřezává, takže co by boje pro něj.
4: Dobře, tak poslouchá nás váš kolega.
5: Ano, samozřejmě, ten tak už to má nalepený ucho na rádiu.
4: Tak to je velice dobře, jak se jmenuje křestním jménem?
5: Pavel,
4: zdravíme vás, tak ať se vám netřese ruka, jak říkal váš kolega Jaroslav. Vy jste vybral kapelu Bee Gees, je to tak?
5: Ano.
4: Tak je připravená písnička Save It By The Bell a věřím, že udělá radost nejen vašemu kolegovi Pavlovi, kterého takto zdravíme, ale i vám a všem našim posluchačům.
5: No samozřejmě, to tak je pro všechny.
4: Tak se mějte hezky, Jaroslave, zdravím vás.
5: Krásný, hezký den.
4: A zase nám zavolíte třeba z té Aše, OK?
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Naslyšenou.

Kapela Jelen na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a jsme rádi, že máme spoustu písniček, kterými děláme radost vám, našim posluchačkám a posluchačům, a samozřejmě, že to spojení do našeho pořadu je stejné a vy můžete využít e-mailové adresy studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte vždy v daném čase, tedy mezi 13. 12. a 13. hodinou přímo k nám do studia na linku 221 55 37 37. Tak taková jsou spojení do našeho pořadu. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary.

v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po

Za malou chvíli 13 hodin schodov na Sokolovsku dokončil plánovanou rekonstrukci správní budovy domu s pečovatelskou službou. I to uslyšíte ve zprávách ve 13 hodin a po nich začíná pondělní pořad Osobnosti Česka. Slovo dostane průvodce pořadem Oskar Hess. Takové byly pondělní písničky pro vás s datem 14. září. My se uslyšíme chvilku po 14. v pondělním dobrém odpoledni. Tak klidný poslech.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Bojkovicích na Karlovarsku je kvůli špatnému stavu uzavřený most. Chodov na Sokolovsku dokončil rekonstrukci domu s pečovatelskou službou. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. A dnes bude zataženo teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Obec přemostění uzavřela pro automobily i pěší. Situací se zabývá taky správa železnic, říká mluvčí organizace Nela Frýbová.
2: Už před 2 lety jsme v místě museli snížit rychlost vlaku. Ty musí zpomalit na 30 km v hodině a za mostem se znovu rozjíždět, což jim prodlužuje jízdu. Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním, například právě odpadávajícími částmi.
0: Podle vedení obce už přemostění prohlédl statik, který opravy předběžně odhadl na 1,5 milionu korun. Chodov na Sokolovsku dokončil plánovanou rekonstrukci správní budovy domu s pečovatelskou službou. Objekt prošel rozsáhlými stavebními úpravami. V tiskové zprávě o tom informovalo vedení města. Pečovatelská služba teď využívá celé první patro. Jsou tu kanceláře, zázemí pro pečovatelky a sociální pracovníky, žehlírna, prádelna a sušárna. V přízemí budovy budou od podzimu nově sídlit sociálně terapeutické dílny denního centra Mateří Douška. Rekonstrukci objektu realizovalo město za podpory Evropské unie. Celkové náklady přesáhly 31 milionů korun, dotace byla necelých 21 milionů. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Při výstupu na rakouskou horu Grundschartner v Cillertalských Alpách se zranila 47-letá Češka. Po pádu ji musel transportovat vrtulník do nemocnice poblíž Innsbrucku. Její zranění zatím policie neupřesnila. Žena byla součástí 4členné výpravy, která se při výstupu rozdělila na dvojice. Žena postupovala v čele jedné z nich. Podle dostupných informací se ulomil kus skály sloužící jako jistící bod. Češka pak údajně asi po 5metrovém pádu k předchozímu jištění dopadla zády na skálu.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro zataženo, ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách. K večeru polojasno, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na silnici 205 u obce Veselov u Žlutic na Karlovarsku. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní.

0: rodiče řekli?
1: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče, a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
0: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
1: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok seš ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně,
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, ne.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný, jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den, a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100%, a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

náš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutavná, jak drobná míň.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Za stavbu nové opravárenské haly na Chebském nádraží zaplatili České dráhy 830 milionů korun. Na Ústecku se v jezeře Milada poprvé vyskytly invazní raci červení. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lenka Poláková. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v železničním depu v Chebu. Práce trvaly 28 měsíců a společnost za ně zaplatila 830 milionů korun. Nová hala nahradila objekt z konce 19. století. Ten už nevyhovoval současným požadavkům, říká náměstek generální ředitelky Českých drah Tomáš Honomichl.
2: České dráhy investují miliardy do nových vozidel a pro jejich údržbu je třeba vybudovat nové zázemí. Jedná se o dlouhé jednotky, které nelze rozpojovat, proto dlouhé haly, proto sady zvedáků, které nám umožní vlastně celou soupravu zvednout najednou a efektivně vozidla opravovat výměnným systémem. A tato hala byla vlastně stavba zahájena před necelými 3 roky a jsme opravdu rádi, že ji můžeme otevřít.
0: Nová opravárenská hala je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Sloužit bude servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. V jezeře Milada na Ústecku se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku, informoval o tom Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přenašečem račího moru, který je nebezpečný pro tuzemské raky. Výskyt korýše, který pochází ze Severní Ameriky a je považovaný za nejinvazivnějšího raka v Evropě, nahlásili agentuře počátkem září cyklisti. Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
3: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
4: Letos je toho strašně málo, co jako nezničili mrazy, tak zničilo sucho.
3: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
5: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti 5letému průměru.
3: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance. Letošní 14. řada bude pro dvojici, která pořadem provází od jeho začátku v roce 2006. Poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října a finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezony Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré, aby o zátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na silnici 6 na úrovni Čertova ostrova je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezký dobrý den, jsme na začátku nového pracovního týdne a teď 5:05 začíná ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary dobré odpoledne s datem 14. září. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem a já jsem rád, že jste v naší společnosti. Přeju hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pondělní pozvánky od Českého rozhlasu Karlovy Vary pro vás mám teď ve 14 hodin na 24 minuty. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět až do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí až do 17 hodin a 50 minut. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. I v pondělí má otevřeno Hrad Loket. Prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Městská knihovna Chodov zve k výpravě na ptačí stezku pro malé i velké. Vede okolním parkem a kdo na stezce vyluští tajenku, může si do 17 hodin vyzvednout v knihovně malou odměnu. V Karlovarské krajské knihovně pomyslně plují keramické ryby Jordána Tenčeva na výstavě nazvané Proplouvání časem. Keramické ryby rodáka z Karlových Varů symbolizují pohyb, život a cestu. Vystavil také svoje grafiky zachycující proměny přírody od prvních jarních paprsků až po zimní ticho. A příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné ohrady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla i vyhlídková místa. Tak takové byly tipy pro volný čas, ty pondělní s datem 14. září.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V Záporočeském muzeu v Plzni najdete městskou zbrojnici. Expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami Plzně, ale i s vývojem opevnění města, které bylo od poloviny 19. století postupně bouráno. S emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou a kurátorem sbírky plzeňské městské zbrojnice Janem Balcarem natáčela kolegyně Anděla Blašková.
2: Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovaná zbrojnice v České republice. Tak je to pravda?
3: Je to pravda a pokud hovoříme o městské zbrojnici, tak je to jediná a největší městská zbrojnice i ve světovém měřítku, protože existuje po Evropě řada zbrojnic, které jsou třeba větší, jako například ve Štýru, ovšem zbraně do nich byly svezeny z různých míst a není to městská zbrojnice. Tady u nás v Plzni, díky jistému patriotismu a díky péči nejprve města Plzně a později Západočeského muzea v Plzni, se dochovala původní zbrojnice, původní zbraně palné i plátová zbroj, které sloužily při obraně města. Takže máme tady zbraně, které bránily Plzeň před husity a ubránily, a máme tady i zbraně, které bránily Plzeň před vojsky Petra Arnošta z Mansfeldu na počátku 30leté války a neubránily.
2: Říká kurátor sbírky plzeňské městské zbrojnice Jan Balcar. V jakém roce zbrojnice vznikla a kdo ji založil? Na to odpoví emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frída.
4: Zbrojnici založil jako jednu z posledních městských zbrojnic krála císař Karel IV. V roce 1363. Je to v podstatě poslední z městských zbrojnic, které založil. A měla sloužit k podpoře jeho vlády, k podpoře královského vojska v případě nebezpečí a jako tak, jako středověké město bylo oporou v podstatě královské moci, tak i ta zbrojnice byla nutná k obraně toho města.
2: K prohlédnutí je tady také sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů.
3: Jsou tady celkem 4 kamenné portály, které pochází z domů, které původně stály na plzeňském náměstí a byly zbořeny v rámci pronikavého rozvoje města na přelomu 19. a 20. století. Portály jsou úžasným způsobem zpracované, léta byly uskladněny jaksi mimo muzeum, protože tady původně v těchto prostorách byly skladovací prostory a když jaksi péčí pana emeritního ředitele Frídy se tady začala budovat expozice plzeňské městské zbrojnice, tak byly využity tyto portály k oddělení jednotlivých místností zbrojnice a dělají tady velikou parádu.
2: My jsme sešli o patro níž a tady se nachází panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
3: Tady se dostáváme na úplný začátek 30leté války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
4: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili, a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. Protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba, která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A Znělka otevřela rubriku, kterou nabízíme každý všední den chvilku před 15. hodinou. Telefonní linka je k dispozici 221 55 37 37 a tady je první rozhlasové tržiště nového pracovního týdne. Je pondělí 14. září. Tak pokud máte inzerát ke zveřejnění, telefonujte na číslo 221 55 37 37. To je studiová linka Českého rozhlasu Karlovy Vary a vy můžete každý všední den v daném čase, tedy před 15. hodinou, nabízet vaše inzeráty do našeho odpoledního vysílání. Něco prodáváte, chcete koupit, vyměnit, k tomu slouží tahle rubrika Rádia vašeho kraje. Ještě jednou, tedy telefon 221 55 37 37, chvilku to vždy trvá, ale máme tady první telefonát. Dobrý den. Dobrý den, jste ve vysílání, prosím váš inzerát. Tak, někdo nám zatelefonoval, jsme ve spojení. Můžete nám nabídnout váš inzerát? Ne, vypadá to, že není zájem ze strany volajícího. Takové bylo pondělní rozhlasové tržiště. Další inzeráty zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovy Vary spouští příjem žádostí o nové městské byty v Doubí. Do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Zájemci o nový městský byt v ulici Komenského v Karlových Varech Doubí můžou ode dneška podávat žádosti. K dispozici je 7 jednotek 2+ KK a 3+ KK různých velikostí. Cena nájmu je 180 korun za metr čtvereční. Žadatelé musí splňovat stanovené podmínky, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
6: Ty byty jsou určeny přednostně pro osoby, které pracují v nějakých veřejně prospěšných profesích. Další podmínkou je trvalé bydliště v Karlových Varech, žadatelé nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení a také musí prokázat bezdlužnost.
5: Žádosti můžou zájemci podávat jen osobně na podatelnách magistrátu do 14. října do 17 hodin. Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, říká mluvčí prezidenta Filip Platoš.
7: Součástí programu je také návštěva porcelánky Thun 1794 nebo státního hradu a zámku Bečov. Prezident rovněž vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky.
5: Naposledy byl prezident Petr Pavel na návštěvě Karlovarského kraje loni v listopadu. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný lex kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jako tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz o kvůli sopečné činnosti jatny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz se narušuje pravidelně. Letos v létě byly ale podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. To ovlivnilo uprostřed hlavní sezóny dovolenou tisíců cestujících.
8: Sport.
5: České volejbalisty čeká třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupí v italském Modeně proti Slovensku. Utkání začne v 16 hodin.
8: Počasí.
5: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při malé oblačnosti až 5 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povene slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Chebu v Pelhřimovské ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je pondělí 14. září a teď 4 minuty po 15. hodině se po zprávách ke slovu vrací dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Je pondělí a tak se za malou chvíli vydáme do světa sportu, triatlon, lední hokej, fotbal, házená i florbal. Budou náplní dnešního vydání pořadu Sportovní minuty. Připravil je kolega Vladislav Janouškovec. Začnou už za malou chvíli. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady další sportovní minuty z Karlovarského kraje. Tak příjemný poslech. Už v úterý začne nový ročník hokejové extraligy. Karlovy Vary přivítají Třinec a pokusí se vykročit úspěšně za obhajovou bronzu. Pokračuje golman Energie Dominik Frodl.
2: My na sebe jako žádný tlak, jako že bychom měli zopakovat nebo plno lidí. Tak letos jako finále, říkám, jako bylo by to hezký, ale podívejte se, kolik týmů tam na těch pozicích jako jsme my může být. A za mě taková normální sezóna, když, nebo nechci říct úspěšná, ale když prostě se dostanu do toho čtvrtfinále, tak to není špatná sezóna, ale samozřejmě ani nějak výjimečně dobrá, jo, takže ten první cíl dostat se do toho čtvrtfinále.
1: Ve druhé nejvyšší soutěži Sokolov prohrál s Béčkem Pardubicí 1-4. Trefil se pouze útočník Jan Dalecký.
3: Tak nemůžu hodnotit pozitivně. Přijel soupeř, který byl použebnatější, víc bruseli, byli silnější na hokejkách v soubojích. Bohužel nám nefungovala přesilovka, tuším, že i v oslabení jsme dostali dva góly, takže je to pro nás facka.
1: V neděli pak Baník prohrál na ledě Kolína 4-5 po samostatných nájezdech. Karlovy Vary hostili závod mistrovství světa v triatlonu. Mezi ženami vyhrála Britka Georgia Taylorová-Brownová. Nejlepší Češka Dana Přikrylová doběhla 19.
4: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně

0: konca.
1: Nekúkam na to, kolik dám v zápase gólu. Chci hlavne pomôcť týmu k víťazství. Dostávam hodne prostoru na hřišti, tak toho chci využívať a za ten prostor som moc ráda a každým zápasem sa cítim jistější.
2: Začala Superliga florbalistů. Tým Vary Bohemians prohrál se Střešovicemi 2-5. Poprvé v nejvyšší soutěži skóroval domácí Jiří Jogl.
3: První gol Superlize je to určitě super pocit, ještě proti takovému soupeři, jako je Tatrana v takovém zápase. Takže jsem za něj určitě rád a doufám, že jich přidám třeba i víc v té sezóně a pomůžu tím tomu týmu třeba nějakým výsledkům dobrým.
2: A ještě pohled na fotbalové trávníky. Ve čtvrté lize Ostrov remizoval na půdě Vyšehradu 2-2 a karlovarská Slávia zvítězila na hřišti Psár 2-1. V krajském derby porazil Sokolov Nováčka z Chebu 3-1, když se hetrikem blízkl domácí Robert Aubrecht.
4: Jsem šťastný, že takhle můžu klukům pomoct a nevím, co na to mám říct, je to radost, no, dávat góly a pomáhat klukům ke třem bodům a společně bojujeme a doufám, že budeme co nejvíc v tabulce.
2: V extralize nohejbalu v úvodním čtvrtfinále Karlovy Vary porazili Žatec 5-1. Když ztratili pouze úvodní souboj dvojic. Tolik sportovní minuty s datem 14. září. Od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: 15 hodin na téměř 27 minut jste ve společnosti pondělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vojkovice u Karlových Varů uzavřeli schátralý most nad blízkou železniční tratí. Z přemostění odpadávají kusy betonu a kamení. Přejít po mostě je prakticky nemožné. Potíže s mostní konstrukcí přitom místní lidé registrují téměř 30 let.
1: Došlo k propadnutí ocelových trubek, které tvoří v podstatě tu mostovku. Bohužel tam se nejedná jen o ty trubky, je schnilá i ta konstrukce, což je momentálně vidět na té odhalené části toho mostu, je to momentálně velmi dobře patrné.
2: Ladislav Sýkora mi ukazuje propadlá místa, kterými po mostě nad kolejištěm běžně chodí lidé a projíždějí auta. V otvorech je vidět skorodované části konstrukce, rezavé je také zábradlí na obou stranách přemostění.
1: Most je dlouhodobě ve špatném stavu, propadlý byl poprvé někdy v první polovině 70. let, pak se opravil. Nějakou dobu zase sloužil, ale zhruba od konce 90. let je v havarijním stavu znova.
2: Pan Ladislav mluví za majitele blízkého domu. Samotný most patří do vlastnictví obce Vojkovice, která ho získala před 25 lety. Kvůli zhoršujícímu se technickému stavu jsou teď u přemostění zákazové značky, říká starosta Luboš Garaj, kandidující za uskupení Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
3: Most je v současné době uzavřený a budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožoval vlastně tu dopravu pod tím na té železniční trati.
2: Obec situaci řeší se správou železnic. Ta je odpovědná za provoz železničního koridoru, který pod mostem vede.
4: Už před 2 lety jsme v místě museli snížit rychlost vlaku, ty musí zpomalit na 30 km v hodině a za mostem se znovu rozjíždět, což jim prodlužuje jízdu.
2: Říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním a například právě odpadávajícími částmi.
2: Starosta po konzultaci se statikem tvrdí, že opravy mostu budou stát přibližně 1,5 milionu korun a práce prý mají začít co nejdřív.
3: Ty základní pilíře pod tím a vlastně ty překlenovací traverzy podle statika jsou v pořádku. Stačí jenom prostě ošetřit a natřít a vlastně můžou se používat dál.
2: Jenže rekonstrukci mostu může zkomplikovat provoz vlaků pod mostem. Pokud budou opravy náročné, bude zapotřebí provoz zastavit. A to může podle starosty Luboše Garaje všechny úpravy prodražit.
3: Majitel si může objednat výluku trati, ale to by obec neuhradila, protože výluka 24 hodin jde do řádu 100 tisíc až milionu. A pokud jsme chtěli třeba na 14 dní, výluka by byla několikrát dražší než oprava samotného mostu.
2: Kvůli uzavřenému mostu se k blízkému rodinnému domu nemůžou bezpečně dostat jeho vlastníci a také majitelé okolních pozemků. Z Vojkovic Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15 hodin a 34 minuty čas na soutěž v pondělním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Telefon 221 55 37 37 je k dispozici. Také soutěžní otázka a cena za správnou odpověď. Dvě vstupenky na hrad Zéberk u Františkových Lázní, kde v sobotu 19. září od 13 hodin proběhne festival vína. Kromě ochutnávky vína z vinařství Čech i Moravy proběhne soutěž o šampiona vín, zkouška vinařské dovednosti a k tomu bude hrát cymbálová muzika. Autobusy z Františkových Lázní a zpět jsou zajištěny v rámci vstupenky zdarma. Tak to je cena, kterou vám dnes nabízíme v případě, že zavoláte do našeho odpoledního vysílání a zapojíte se do naší soutěže. Je tady první volající, vítám vás, dobrý den. Tak volající mi opět zavěsil, nevím, co se dnes děje s našimi posluchačkami a posluchači. Ještě jednou tedy telefon 221 55 37 37, to je studiová linka, kam teď můžete volat do pondělní odpolední soutěže. A já už jsem připomněl, že vyhrát můžete dvě vstupenky na hrad Zéberk u Františkových Lázní, kde se v sobotu 19. září od 13 hodin koná festival vína. Tak máme tady přeci jenom soutěžícího, soutěžící. Dobrý den.
1: Dobrý den, Anička Staré Sedlo.
0: Anička ze Starého Sedla, já vás zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak Aničko, pojďme soutěžit, protože cena je připravená, ale také soutěžní otázka. Už jsem připomněl, že v rámci toho festivalu vína bude hrát cymbálová muzika. Ta neodmyslitelně k vínu patří, stejně jako krásný hudební nástroj, kterým cymbál bezesporu je. A mě by zajímalo, ze které oblasti, z jaké části planety pochází cymbál, tento oblíbený hudební nástroj. Mám tady, Aničko, možnosti. Chcete nabídnout varianty pro jistotu?
1: Ano.
0: Tak cymbál původně pochází za A z jižní Evropy, nebo za B z Blízkého východu, anebo za C ze střední Evropy, konkrétně z Moravy, anebo za D z Asie.
1: Tak já bych typovala Cčko.
0: Vy typujete Cčko ze střední Evropy z Moravy. Paní Aničko, není to správně, s Moravou je cymbál jednoznačně spojen, co se týče lidové hudby, ale tam odtud původně cymbál není. Děkujeme za zavolání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak někdy příště zkusíme dát prostor paní Aničce, ale zůstávají další varianty. Zeptáme se dalších soutěžících. Dobrý den, kdo je s námi teď ve vysílání?
2: Dobrý den, Hana, Karlovy Vary.
0: Hana, Karlovy Vary. Tak Hano, typujte si, odkud původně pochází cymbál. Už víme, že to není ze střední Evropy, ale zůstávají možnosti za A jižní Evropa, za B Blízký východ, anebo za D Asie.
2: Je tak neuvěřitelně, že bych dala i tu Asii.
0: Vy byste dala tedy variantu D?
2: Ano.
0: Dáváte Dčko. Paní Hano, ale ani Dčko to není správné,
2: ani
0: bohužel. Tak někdy příště naslyšenou.
2: Tak hezký den, naschranou.
0: Hezký den i vám, ale bohužel už žádný další telefon nebliká. Tak já musím ukončit dnešní soutěž konstatováním, že správná odpověď na dnešní soutěžní otázku, představte si, byla varianta B. Cymbál pochází z Blízkého východu, i když se dále pak rozšířil do střední Evropy, jižní Evropy, dalších států. Cymbál modernizovalo například Maďarsko do té podoby, ve které ho známe. Tak to byla správná odpověď, tedy varianta B, Blízký východ. Soutěžit budeme opět příště. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, pondělní odpolední vysílání.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 15 hodin, 49 minut, posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A také zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu. Za 8,5 minuty bude 16 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. Takové bylo pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. No a po 16. začíná Humoriada. Tak hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: V Kyselce u Karlových Varů chtějí urychlit obnovu areálu bývalých lázní. Ostrov na Karlovarsku nabídne další dva startovací byty. Cena plynu byla dopoledne nejvýš od roku 2022 a zítra bude skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. O finanční podporu z programu Spravedlivá transformace zažádala obecně prospěšná společnost Lázní Kyselka. Cílem je získat víc prostředků na záchranu historického areálu, která trvá 13 let. Dosavadní finanční prostředky ale na dostatečně rychlou obnovu nestačí. Velká část objektů na území obce je sice zajištěná, projekt obnovy chce ale pro historické domy najít nové využití a celý areál by měl být také energeticky soběstačný, říká spolupracovnice OPS Lázní Kyselka Erika Smrtová.
2: My chceme, aby tenhle ten projekt fungoval do budoucna jako referenční model, protože se chceme pokusit v rámci rekonstrukcí aplikovat nejmodernější technologické přístupy, které vlastně jako budou v souladu s památkovou ochranou a cílem je, aby vlastně opravené budovy byly energeticky soběstačné a ten následný provoz byl vlastně ekonomicky rentabilní.
0: Studie obnovy někdejších lázní získala první cenu v nedávné soutěži Stavba Karlovarského kraje. Předpokládá vznik ubytovacích kapacit, lázeňských nebo wellness center. Podél řeky by podle studie měla vyrůst i nová náplavka pro návštěvníky a vodáky. Ostrov u Karlových Varů nabídne během září další dva upravené byty pro mladé lidi a začínající rodiny. Město tak pokračuje v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. První dva byty ostrov nabídl na začátku léta a už mají své nájemníky, pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Startovací byty se přidělují na základě bodového hodnocení a je tam stanovená cena za metr čtvereční 100 korun. A v nejbližší době půjdou do programu startovacích bytů další dva plně zrekonstruované byty v centru města.
0: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to třikrát víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Ve finské Rovaniemi pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem je posílit společný strategický postup 27 k arktické oblasti.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici v obci Hrušková na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou. Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž, vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, no, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: ve výslužbě. No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastih.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladávám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem hrával.
0: Tak to
1: hrával,
0: musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru?
1: No,
0: ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. Mm-hmm. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 01 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando,
2: mějte se. Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiak.

0: A to komplet?
1: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
0: A to jak si s tím řetiskem nasplochoval?
1: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
0: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
1: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
0: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
1: Ano,
0: my
1: ano.
0: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
1: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
0: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
1: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
0: Tak já si vás napíši.
1: Fajn.
0: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
1: Pankrác Hlustvisihák.
0: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
1: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
0: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
1: No,
0: já tež
1: to si myslím.
0: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
1: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
0: No to nejde, to je házení hrachu na zem.
1: Nepochopím.
0: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
1: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
0: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
1: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
0: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
1: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
0: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: To jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si tak myslím, asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit tady schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávalo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska lidé pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota, takže Luďku, ahoj. Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bysme v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat. A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, holky,
1: skupina Opus,
2: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herku, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno. František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Uher, zdravím vás, pánové, a říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růžu, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit dalšího baviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Je to tak, no už jsme jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužana kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Představili se, hotové. Nebo to aj, to se žil taky v lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a najednou peněženka z tabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z Ludla povídá, no to jsem cítil a nevěděl vlastně, že aj krade. Říkám, jsme v Evropě, no. Ale říká na druhé straně lidé, zase můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jak zima. Říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by od náledí, tak se by už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pak to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kostele. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak. Díky na celou.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolnek, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: To ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já byl bez na rentgenu v prosinci před válcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vy vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte, jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Si fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic. Helejte se, to není radostný pohled. Všichni kolegové doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brýle, ty oči zvětšejí.
7: Brýle zvětšejí oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Dalíte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? Jo, vidím, to vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak
7: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to nebudete mít, ale helejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, že budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Matematik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sklárna Moser v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. První ročník 7 karlovarských vrcholů přilákal 266 účastníků. Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě, oznámil to premiér Babiš. A zítra bude skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Jsou to nové zprávy, Alenka Poláková. Sklárna Moser v Karlových Varech eviduje zájem o rekvalifikační kurzy. Zavedla je proto, že firmě chybí zaměstnanci. Zapotřebí jsou téměř ve všech profesích, říká personální manažerka Lenka Tomanová.
2: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců, takže nás toho velmi trápí.
0: Do rekvalifikačního kurzu se přihlásilo asi 50 zájemců. Některé ale musela společnost odmítnout. Kurz pak dokončilo zhruba 12 lidí. Ti jsou teď ve firmě zaměstnanci. Na ní. V Karlových Varech se uskutečnil premiérový ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů. Na téměř 15 kilometrů dlouhou trasu se lázeňskými lesy vydalo celkem 266 účastníků. Jak uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kobelka, výletníci postupně zdolali 7 známých vyhlídek a vrcholů nad lázeňským městem a den zakončili na getově vyhlídce. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Další společný výšlap bude na jaře. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů přitom dřív navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NASA. Snímek o víkendu získal zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády popisují zabíjení civilistů v pásmu Gazy. Izraelská armáda zcela popřela tvrzení z dokumentu, že plánovala a schválila útok v Gaze, při kterém se očekávalo 500 civilních obětí.
3: Ministr Zohar ze strany Likud na sociální síti X zveřejnil dopis, který poslal na ministerstvo vnitra s výzvou, aby zvážilo odebrání občanství autorům dokumentu Yuvalovi Abrahamovi a Rachel Shorové z důvodu údajné vlastizrady. Zbavení občanství v Izraeli možné je, stává se to ale zřídka. V roce 2022 izraelský nejvyšší soud rozhodl, že stát může odebrat občanství například za špionáž nebo vlastizradu. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Česká tenistka Daria Vidmanová končí na turnaji v Mexiku v prvním kole. Činové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. V Mexiku se z Češek představí ještě Sára Bejlek.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Jste s Českým rozhlasem a Karlovy Vary, je pondělí 14. září. Právě teď začíná den v kraji a v něm se dozvíte, že Vojkovice u Karlových Varů uzavřeli schátralý most nad blízkou železniční tratí. Také to, že Karlovy Vary hostí už 43. ročník jazzového festivalu Jazz Fest. Zahajovací koncert se tradičně uskutečnil v kinokavárně Drahomíra a na ty další vás už za chvíli pozveme. A poslední reportáž této hodiny nabídne informace o tom, že popovský Jasan se účastní ankety o strom čtvrtstoletí. Hlasování se lidé mohou zúčastnit už jen do 28. září. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka, tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Co musí obec zajistit, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním a například právě odpadávajícími částmi.
1: Tímto tématem otevřeme den v kraji. České dráhy dokončily stavbu nové opravárenské haly v železničním depu v Chebu. Proč už hala nevyhovovala současným požadavkům, uvedl náměstek generální ředitelky Českých drah Tomáš Honomichl.
3: České dráhy investují miliardy do nových vozidel a pro jejich údržbu je třeba vybudovat nové zázemí. Jedná se o dlouhé jednotky, které nelze rozpojovat, proto dlouhé haly, proto sady zvedáků.
1: Nová opravárenská hala je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Sloužit bude servisu vlakových souprav pro Karlovarský a částečně i Ústecký kraj. Policisté od neděle pátrají po 62-letém Emilu Tkáčovi, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Do akce je aktuálně zapojeno přes 40 policistů a záchranářů. Pohřešovaný je 175 cm vysoký, hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. V případě jakékoliv informace volejte na linku 158 nebo se obraťte na policejní služebnu. Zájemci o nový městský byt v ulici Komenského v Karlových Varech Doubí můžou od dneška podávat žádosti. Byty jsou přednostně určené osobám, které pracují ve veřejně prospěšných profesích. Jaké další podmínky musí žadatelé splňovat, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
4: Další podmínkou je trvalé bydliště v Karlových Varech. Žadatelé nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení a také musí prokázat bezdlužnost.
1: K dispozici je 7 jednotek, 2+KK a 3+KK různých velikostí. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných Lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. Na začátku podzimu pak chce město požádat o stavební povolení. Otevřít by se mohlo v příštím roce.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Všechno bude fajn a žentur v 17 hodin a 14 minut a teď už první reportáž. Vojkovice u Karlových Varů uzavřeli schátralý most. Řeší problém se silničním mostem, který vede nad blízkou železniční tratí. Na přemostění se objevily trhliny a části konstrukce padají do kolejiště. Vedení obce most do odvolání uzavřelo pro chodce a veškerý automobilový provoz.
1: Došlo k propadnutí ocelových trubek, které tvoří v podstatě tu mostovku. Bohužel tam se nejedná jen o ty trubky, je schnilá i ta konstrukce, což je moment

0: lety. Kvůli zhoršujícímu se technickému stavu jsou teď upřemostění zákazové značky, říká starosta Luboš Garaj, kandidující za uskupení Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
1: Most je v současné době uzavřený a budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožovalo vlastně tu dopravu pod tím na té železniční trati.
0: Obec situaci řeší se správou železnic. Ta je odpovědná za provoz železničního koridoru, který pod mostem vede.
2: Už před 2 lety jsme v místě museli snížit rychlost vlaku, ty musí zpomalit na 30 km v hodině a za mostem se znovu rozjíždět, což jim prodlužuje jízdu.
0: Říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Na řešení situace s obcí spolupracujeme. Jako vlastník bude muset obec uvést most alespoň do takového stavu, aby neohrožoval železnici pod ním a například právě odpadávajícími částmi.
0: Starosta po konzultaci se statikem tvrdí, že opravy mostu budou stát přibližně 1,5 milionu korun a práce prý mají začít co nejdřív.
1: Ty základní pilíře pod tím a vlastně ty překlenovací traverzy podle statika jsou v pořádku, stačí jenom prostě ošetřit a natřít a vlastně můžou se používat dál.
0: Kvůli uzavřenému mostu se k blízkému rodinnému domu nemůžou dostat jeho vlastníci a také majitelé okolních pozemků. Z Vojkovic Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Karlovy Vary opět patří hudebnímu festivalu Jazz Fest. Do lázeňského města míří domácí i zahraniční hudebníci a posluchače čeká řada výjimečných koncertů. Pořadatelem festivalu je společnost Jazzový kruh v čele s Milanem Krajícem a právě s ním si o hudební přehlídce povídala Zlata Kinská.
1: Řekněte nám na úvod něco málo o vaší společnosti, kde přesně vznikla, kdo stál u zrodu, kdo je součástí jazzového kruhu v dnešní době.
2: Já už organizuju Karlovarský jazzový festival nebo Jazz Fest Karlovy Vary 27 let a před 27 lety jsem založil společně s grafikem a výtvarníkem Janem Pelcem právě tuto neziskovku. Jan Pelc zemřel před pár lety, tak teď mi pomáhá grafickou stránku toho festivalu vytvářet jeho mladší bratr Ivan Pelc. O textovou stránku celého toho festivalu se stará Lev Havlíček.
1: Kde přesně se bude celý festival odehrávat?
2: Letos už se koná 43. ročník jazzového festivalu. Je to jeden z nejstarších jazzových festivalů vůbec v Evropě. Úvodní koncert zahajovací, ten je vždy v kině Drahomíra. Další koncert potom je v Císařských lázních, to je koncert ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, to už děláme mnoho let. Potom akustický koncert, ten je tradičně v Galerii umění v Karlových Varech. A na závěr ten hlavní koncert, ten se vždycky konal v divadle Karlovarském, ale letos, protože jsme tam nesehnali termín, tak ten se koná opět v Císařských lázních.
1: Jazz Fest potrvá až do 17. října. Má letošní ročník nějakou hlavní myšlenku nebo téma, jako vždycky to tak bývá, je tomu i letos?
2: Letos je 100 let výročí od narození dvou absolutních legend, který vytvořili v podstatě současný moderní jazz, a to je 100 let od narození skvělého trumpetisty Milese Davise a saxofonisty Johna Coltrana.
1: To je váš vzor?
2: Ano, oba dva jsou můj vzor. Já jsem na tom vyrost a od nich jsem se naučil hrát.
1: Řekněte, kdo patří mezi hosty a hudební hvězdy letošního festivalu?
2: Na koncertě v Císařských lázních s Karlovarským symfonickým orchestrem první půlce vystoupí moje kapela Jazz Fancies, která je složená z mých bývalých žáků a současné době ze studentů pražských konzervatoří. A zároveň se symfonickým orchestrem vystoupí výborná zpěvačka, mladá Julia Šlahařová. V druhé půlce zazní hudba k baletu, kterou napsal Milan Svoboda, legendární muzikant, s kterým už hrajou 35 let. Je to hudba k pohádce Čaroděj ze země Oz. Na akustickém koncertu vystoupí mimo jiné vynikající trumpetista František Kučera. Ten vystoupí s kapelou Zoja, což je plzeňská kapela, a Franta je nejblíže hře právě Milese Davise. Po něm ještě vystoupí trio, které má zajímavý zvuk. V něm hraje na bicí Izraelec, na saxofon a na klarinety v něm hraje Švýcar. A na orientální africké nástroje tam hraje muzikant ze Senegalu, takže to má takový orientální zvuk. Kapela se jmenuje JMO. A na závěr celého tohoto festivalu bude největší koncert opět v Císařských lázních 17. října, kde vystoupí největší hvězda letošního festivalu, což je Mike Stern Band ve skvělém obsazení všech muzikantů. Hraje s ním na bicí Dennis Chambers, Lenny Stern, to je jeho žena, Chris Mindoki na basu, nebo na saxofon Bob Franceschini, což jsou v současné době absolutně největší hvězdy světového jazzu. A já jsem si sem vybral právě Mike Sterna, protože Mike Sterna točil s Milesem Davisem 3 desky.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady další sportovní minuty z Karlovarského kraje. Tak příjemný poslech. Už v úterý začne nový ročník hokejové extraligy. Karlovy Vary přivítají Třinec a pokusí se vykročit úspěšně za obhajovou bronzu. Pokračuje golman Energie Dominik Frodl.
2: My na sebe jako žádný tlak, jako že bychom měli zopakovat nebo plno lidí. Tak letos jako finále, říkám, jako bylo by to hezký, ale podívejte se, kolik týmů tam na těch pozicích jako jsme my může být. A za mě taková normální sezóna, když, nebo nechci říct úspěšná, ale když prostě se dostanu do toho čtvrtfinále, tak to není špatná sezóna, ale samozřejmě ani nějak výjimečně dobrá, jo, takže ten první cíl dostat se do toho čtvrtfinále.
1: Ve druhé nejvyšší soutěži Sokolov prohrál s Bčkem Pardubicí 1-4. Trefil se pouze útočník Jan Dalecký.
3: Tak nemůžu hodnotit pozitivně. Přijel soupeř, prostě, který byl použevnatější, víc bruseli, byli silnější na hokejkách, soubojích. Bohužel nám nefungovala přesilovka. Tuším, že i v oslabení jsme dostali dva góly, takže je to pro nás facka.
1: V neděli pak Baník prohrál na ledě Kolína 4-5 po samostatných nájezdech. Karlovy Vary hostily závod mistrovství světa v triatlonu. Mezi ženami vyhrála Britka Georgia Taylorová-Brownová. Nejlepší Češka Dana Přikrylová doběhla 19.
4: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně jako Beth Potter, Lisa Terč a dalším tam holčinám stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té 20. nějak udržela.
1: V Intellize žen si celek házená Kinžvart Cheb poradil s Pískem poměrem 35-31. Sedmi góly k tomu přispěla domácí spojka Tereza Filipková.
5: Snažili jsme se plnit cíle, které jsme si před zápasem dali. To se nám podařilo udržet do 40. minuty, kdy jsme ukazovali naši dominanci a kontrolu, což si myslím, že nás dotáhlo do vítězného konce. Nekoukám na to, kolik dám v zápase gólu, chci hlavně pomoct týmu k vítězství. Dostávám hodně prostoru na hřišti, tak toho chci využívat a za ten prostor jsem moc ráda a každým zápasem se cítím jistější.
1: Začala Superliga florbalistů. Tým Vary Bohemians prohrál se Střešovicemi 2-5. Poprvé v nejvyšší soutěži skóroval domácí Jiří Jogl.
6: První gol Superlize je to určitě super pocit, ještě proti takovému soupeři, jako je Tatrana v takovém zápase. Takže jsem za něj určitě rád a doufám, že jich přidám třeba i víc v té sezóně a pomůžu tím tomu týmu třeba nějakým výsledkem dobrým.
1: A ještě pohled na fotbalové trávníky. Ve čtvrté lize Ostrov remizoval na půdě Vyšehradu 2-2 a karlovarská Slávia zvítězila na hřišti Psár 2-1. V krajském derby porazil Sokolov nováčka z Chebu 3-1, když se hetrikem blízkl domácí Robert Aubrecht.
7: Jsem šťastný, že takhle můžu klukům pomoct a nevím, co na to mám říct, je to radost, no, dávat góly a pomáhat klukům ke třem bodům a společně bojujeme a doufám, že budeme co nejvíc v tabulce.
1: V extralize nohejbalu v úvodním čtvrtfinále Karlovy Vary porazili Žatec 5-1, když ztratili pouze úvodní souboj dvojic. Tolik sportovní minuty s datem 14. září. Od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Asi každý z nás má v paměti vryté něco jiného, ale za celý náš život se toho nazbírá opravdu hodně. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, co všechno pamatují takové staré stromy? Čeho všeho byli svědky? O jednom takovém stařičkém, ale stále mohutném a majestátním stromu se dnes pobavíme s naší regionální stopařkou Lucí Chládkovou. Krásné odpoledne, Lucko. O jakém speciálním stromu nám dnes povíš a proč je tak významný, že o něm mluvíme?
2: Krásné odpoledne tobě i posluchačům. Dnes bych ráda poukázala na jeden poněkud opomíjený strom v našem regionu. Popovský jasan neboli jasan stepilý po dlouhá léta unikal pozornosti v křovinách a kopřivách. Roste na svazích Krušných hor v místě bývalé vesnice Popov u Jáchymova. V 90. letech minulého století ho objevil zubař Jaroslav Frouza. V roce 2002 byl vyhlášen prvním vítězem celostátní soutěže Strom roku a letos byl nominován znovu.
1: Zmínila si, že už před několika lety zvítězil v soutěži Strom roku, tak proč je nominovaný zase a do jaké soutěže?
2: I když už jednou před lety zvítězil, pomalu se na něj zapomíná. Popovský jasan je druhým nejsilnějším památným jasanem v Česku. Obvod jeho kmene má 737 cm a na výšku měří 31 metrů. Není to strom, okolo kterého můžeme projít a sednout si pod něj. Je to strom, který se lidově řečeno u Jáchymova schovává a stojí tam už pěknou řádku let. Jeho kořeny přerůstají přes kamennou zítku základů někdejšího domu, jako by střežili poslední důkazy o zdejším osídlení. Není to náletová dřevina, takže je zřejmé, že ho tu kdysi vysadil některý z bývalých majitelů domu. Svírá původní kamennou zítku majestátně, stojí a dál se rozrůstá. Je takovým tichým strážcem tajemství a důkazem partnerství mezi přírodou a lidmi. Jako by tam stál a vyhlížel své majitele, aby jim mohl vyprávět všechno, co se za ta staletí pamatuje. I proto v letošním roce byl Popovský jasan spolu s dalšími 12 stromy nominován do soutěže Strom čtvrtstoletí.
1: Lehce si nakousla věk popovského jasanu. Kolik mu tedy přesně je?
2: Protože je jasan stepilý, rychle rostoucí, nikdo nedokázal odhadnout jeho přesný věk, ale odhadované stáří bude okolo 250 let.
1: Lucko, vraťme se teď ale k tomu nejpodstatnějšímu. Dokdy můžeme pro něj hlasovat?
2: Uzávěrka hlasování prvního kola ankety Strom čtvrtstoletí je 28. září. Pokud se popovský jasan dostane do finálové pětice stromů, druhé kolo hlasování proběhne od 29. září do 5. října. Podrobnější informace najdete na webových stránkách stromroku.cz. Vítězný strom pak čeká odborné ošetření na míru a postup do evropského kola ankety. Stromy na druhém a třetím místě budou ošetřeny kořenovou injektáží.
1: Děkujeme za zajímavé informace a brzy opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: 17 hodin 48 minut, přišel čas si říct, jaké nás čeká počasí, proto jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Konkrétně v éteru vítám meteorologku Martu Suchou, pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jaké máme počasí právě teď?
2: Je většinou polojasno a teploty jsou mezi 18 a 21 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty dnes byly do 21 stupňů.
1: A jak bude vypadat noc a po případě rovnou si řekněme i zítřek?
2: Tak večera v noci bude polojasno až skoro jasno. Později během noci očekáváme lokálně tvorbu mlh nebo i nízké oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia a v místech s déle trvajícím vyjasněním v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů. Dopoledne se budou ale mlhy a nízká oblačnost rozpouštět a zítřejší den bude sluneční, bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů a vítr tempované jen slabý od jeho západu.
1: Tak fajn, děkujeme za přesnou předpověď a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Také se budu těšit naslyšenou, hezký den.

0: Síla starých ví na škvor v 17 hodin 52 minut a to znamená jediné, že přesně za 8 minut odbije 18. hodina. A s ní přichází kolegyně Lenka Poláková a také další aktuální zprávy. No a hned poté se můžete těšit na muziky, další parádní pořad, který vám přinese radost nejen do vašich domovů. Krátce poté přichází Špalíček, no a na co se můžete těšit už teď je v 5 hodin ranní vstávání s Jitkou Broškovou. Dobré ráno, tentokrát s datem 15. září. Pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová, budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Plzeňský kraj požádá Ministerstvo životního prostředí o bližší informace k likvidaci toxických látek v oblasti kolem Zhůří na Klatovsku. Cyklostezka Ohře má nový webový portál. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku mohla výrazně zpřísnit. Dnes to schválila vláda. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní. Na dnešním jednání zastupitelstva to řekli představitelé kraje. Území je podle nich klasifikované jako kontaminované. Hejtmanství stav monitoruje a tento týden požádá dopisem Ministerstvo životního prostředí o podrobné informace, říká krajský radní Petr Fischer z hnutí ANO.
2: Jako Plzeňský kraj situaci chceme monitorovat, my ani víc nemůžeme a požádáme Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dalších informací, zejména zda došlo ke zpracování projektu sanace či aktualizaci vlastně dosud zpracovaných dokumentů a na základě těch dokumentů se rozhodneme, jak budeme postupovat dál.
0: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda České republiky. Novinářům to dnes po jednání vlády oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Sanace za 192 milionů korun by měla trvat do června 2028. Cyklostezka Ohře má nové webové stránky. Trasa cyklostezky měří téměř 300 kilometrů a podporuje Karlovarský a Ústecký kraj s Německem. Na projektu spolupracovali oba české regiony s bavorským partnerem. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Web cyklostezka Ohře.cz představuje cyklostezku v celé její délce a na jednom místě soustřeďuje informace pro několikadenní putování i kratší výlet. Návštěvníci zde najdou jednotlivé úseky trasy, mapu, tipy na zajímavá místa v okolí i praktické informace usnadňující plánování cesty.
0: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by také mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo týrání zvířat. Šéf resortu kultury Otto Klempíř z motoristů vládu seznámil se záměrem rozšířit stávající hranice památkové rezervace Holešov. Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. Po varování vývojářů klesají akcie napojené na umělou inteligenci. Ke zpomalení vývoje AI vyzval o víkendu generální ředitel americké společnosti Anthropic Dario Amodei. Představil taky tříkrokový rámec, jak ve vývoji pokračovat. Vyzdvihl v něm i celosvětovou spolupráci.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno ráno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 25 se v úseku Jáchymov Horní Žďár na Karlovarsku opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Václav Paleček je asi vůbec nejslavnější plzeňský kapelník, který dlouhá léta vedl pošumavskou dechovou muziku Lesanku. V dnešním pořadu budeme vzpomínat jak na něj, tak i na jeho legendární kapelu, která nám bude celou půlhodinku vyhrávat. S lidovou polkou Uzonká cestička v úpravě Antonína Bulky už je u mikrofonu připraven zpěvák Jiří Langmajer.

Václav Paleček se narodil do muzikantské rodiny 29. srpna 1931 v Petrovicích u Plánice, kde se už jako malý chlapec učil hrát na housle. V 10 letech ho jeho tatínek zavedl k panu učiteli Karlu Pézlovi, který ho učil na lesní roh a trubku. První kapela, ve které 14-letý Václav Paleček začínal hrát, byla dechovka Václava Bakeše z Horšic. S tou si zahrál dokonce i 9. května 1945 na náměstí v Přešticích při oslavách osvobození města americkou armádou. Zpěváci Jiří Dynebír a Jitka Koutecká zaspívají lyrický lidový valčík Tiše šumí vítr. Nahrávka vznikla v plzeňském rozhlase 7. října 1981.

Po válce Václav Paleček nastoupil do hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni a posléze i na Lidovou konzervatoř, kde se zdokonalil ve hře na trubku. Nakonec se ještě vyučil hudebním nástrojařem a opravářem a tomuto povolání se věnoval až do konce života. Svoji vyhlášenou dílnu měl v Plzni ve Škroupově ulici, kde jsem se s ním ještě krátce před jeho odchodem mohl coby malý začínající hráč na trubku setkat v doprovodu svého dědečka, který se s panem Paličkem velice dobře znal. Další lidový valčík nám zaspívá Jiří Langmajer a jmenuje se Měl já jsem dívenku.

natlačil za pozadí na pódium jakousi zpěvačku Anu se slovy Les Anka. Pravda je ale taková, že od roku 1957 byl zřizovatelem kapely Lesní závod Červené Poříčí. Odtud tedy získala název Lesanka. A s ní také naspívali Gerta Ledínská a Jiří Langmajer v roce 1989 polku Slávy Tkačuka a Vladimíra Sýkory Kvítí svatební.

Po smrti svého otce v roce 1960 přebírá Václav Paleček definitivně kapelnické žezlo a Lesanka začíná hrát pod jeho vedením. Brzy na to pořídila kapela první snímky v Plzeňském rozhlase a její popularita prudce stoupala až do celorepublikového měřítka. Lesanka za léta svého působení natočila mnoho snímků v rozhlase, účinkovala v celé řadě televizních pořadů a vystupovala na nejprestižnějších tuzemských pódiích, včetně slavné pražské Lucerny. Diváci ji mohli slyšet také v mnoha evropských zemích, například v Bulharsku, Německu, Rakousku a dalších. K velké slávě Lesance dopomohla píseň, jejíž lidový nápěv upravil Jan Kacerovský a text doplnil Ladislav Nuzhart, Už troubějí na horách jeleni. Ta se stala dokonce hitem roku 1974 a doslova zlidověla. My si ji poslechneme v původní verzi naspívané Františkem Ledínským a Jiřím Bártou.

Pošumavská dechová muzika Lesanka už dnes neexistuje, ale její odkaz žije dál. Při svých vystoupeních se snažím vždy na tuto legendární kapelu vzpomenout a s klatovskou úhlavankou Jana Červeného máme v repertoáru několik převážně lidových písní, které byly pilířem jejího repertoáru. V roce 2025 jsme natočili valčík Vyjdi měsíčku v úpravě Antonína Bulky v původní verzi tak, jak ho hrávala Lesanka. Společně s Ivanou Zbořilovou vám ho teď nabízím jako hold této slavné kapele a Václavu Palečkovi.

Václav Paleček odešel do muzikantského nebe 7. listopadu 2006 ve věku 75 let. Patří mu velký dík za to, že jeho láska k lidovým písničkám z Pošumaví vedla k tomu, že dodnes jejich nahrávky těší posluchače napříč všemi generacemi. Dnešní vzpomínání na Václava Palečka nám zakončí dvorní zpěvák Lesanky Jiří Dynebír s polkou Svatojánská muška. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimunek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná folklorní půlhodinka, ve které vás dnes pozveme na blížící se mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Proběhne už tento týden v Mariánských lázních a proč si tuto akci nenechat ujít, vám povíme v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Možná už jste o tom slyšeli i v našem vysílání. Ve dnech 17. až 20. září Mariánské lázně ožijí folklórem. 21. ročník festivalu, který organizuje Mariánsko-lázeňský soubor Mariánek za podpory města Mariánské lázně, přinese opět bohatý program. Zahájení 17. září od 17 hodin v domě Chopin se ponese ve slavnostním duchu. Jako už tradičně se budou koštovat nejlepší moravská vína, chybět nebudou kulinářské speciality a to vše za hudebního doprovodu slovenského souboru Poljana. Mimochodem právě slovenské soubory prý mívají na Mariánsko-lázeňském festivalu největší ohlas. Tak si i my ve Špalíčku teď dopřejeme ještě trochu té slovenské lidové hudby.

0: dnešním špalíčku vás zveme na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, který proběhne už během tohoto týdne. Hosty v našem dopoledním vysílání byli nedávno zástupci organizátorů. Kde všude se festival odehrává, mě pověděl Filip Hahn.
1: Máme ho co nejvíc venku, na Mariánsko-Lázeňské kolonádě, v kavárně Lesní mlýn, v domě Chopin a také v okolních oblastech na zámku Kinžvart či na hradě Seberg a především v Mariánsko-Lázeňském divadle, kde probíhá v pátek večer gala program.
0: Výrazným místem festivalu Mariánský podzim je samozřejmě Lázeňská kolonáda, která asi sama o sobě vytváří krásnou atmosféru.
1: My tam stavíme pódium před orchestřištěm, aby bylo ze třech stran vidět na ty soubory. To pódium nemá bočnice, takže vlastně z jedné i z druhé strany kolonády je vidět na tanečníky a máme to tak jako citlivě přizvučeno, že se vlastně pracuje s tou akustikou té kolonády tak, aby ona vlastně funguje sama o sobě jako takový reproduktor, jo? Protože je na jednu stranu zavřená a do toho údolí otevřená, takže i jako z dálky z toho parku ta hudba je slyšet.

0: Teď už nám ve Špalíčku zahrál přímo folklorní soubor Mariánek z Mariánských lázní, tedy hlavní organizátor festivalu Mariánský podzim. A možná vás také napadla otázka, proč se soubor z Mariánských lázní věnuje chodskému folkloru. Členové souboru tuhle otázku dostávají často. Odpovídá opět Filip Hahn.
1: No to byl dílem náhoda a dílem obrovské štěstí. Protože my, když jsme začínali v souboru, to ještě tenkrát nebyl folklorní soubor, byl to dramatický kroužek, tak paní učitelka získala od pana Ambrože z Chodové Plané pár chodských krojů. No a to předurčilo vlastně směřování toho, kam se ten soubor potom vydal. Mm-hmm. Takže byla to právě ta náhoda a to obrovské štěstí, protože to nám otevřelo vlastně cestu k těm pramenům a jako chodského folkloru, chodských písniček, tanců. A v 90. letech jsme první tance okopírovali z videokazet Ústavu lidové kultury a tam jsme se teprve učili a koukali se na ty kroky za doprovodu akordeonu Zdenky Hurtové, která nás vedla tenkrát. Jsme přičichli vlastně k tomu folkloru, až potom po roce 2000, asi 2002-2003, vznikla pod vedením pana učitele Babičky dudácká muzika a rozjelo se.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Právě nám hraje soubor Mariánek z Mariánských lázní, který vás zve tento týden na festival Mariánský podzim. Konkrétní program na tento čtvrtek a také pátek nám představí Adéla Drexlerová a Filip Hahn.
1: Budeme tedy začínat ve čtvrtek 17.9. v 17 hodin koštem moravských vín za hudebního doprovodu souboru Polana. A to v domě Chopin. Mariánských lázních.
2: V pátek od 3 hodin nás bude zvát folklorní soubor Rozmarínek z Mariánsko-lázeňské základní umělecké školy na večerní program. O 4 hodin vyjde pár muzikantů se jen tak projít po parcích a zpívat. To je taková spontánní akce, i když je naprogramovaná. Pokud je hezky, vyjde to, je to úplně skvělá pozvánka na ten večerní program, který začíná o 7:30 v Městském divadle, jmenuje se Roztančené divadlo a nebo to nejlepší z folkloru, myšleno to nejlepší z toho, co do Mariánských lázní letos přijede.
1: Vstupenky na tento program je možné zakoupit na stránkách Mariánských lázní a opravdu se tam letos představí všechny soubory v tom divadle, které festival letos navštíví.
0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, stále nám hraje soubor Mariánek z Mariánských lázní, který vás zve tento týden na festival Mariánský podzim. A Adéla Drexlerová a Filip Hahn pokračují v představování programu. Dostáváme se už k sobotě 19. září.
1: V sobotu vyrazíme v 10.30 od hotelu Krystal krojovaným průvodem na kolonádu. No a v 11 hodin se již všichni přivítáme na té kolonádě. Všichni se právě budeme krásně fotit na schodech před pavilonem křížového pramene. A každý ten soubor se na minutku nebo dvě úplně krátce ukáže, abyste si mohli vybrat, co pak chcete vidět v tom odpoledním programu.
2: Odpolední program začíná v 1 hodinu právě na kolonádě, kde probíhá celý víkend i řemeslný jarmark. Tam vystoupí postupně soubory Polana ze Slovenska, Rozmarínek z Mariánských lázních. Dále tam uslyšíme muziku Klíček, bude tam slavnostní vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Karlovarského kraje dokonce, takže můžete přijít ochutnat i různé dobrůdky. Dále se tam od 15:30 představí náš folklorní soubor Mariánek, pouze jeho muzika, zahraje pár písniček veselých, po nás přijdou Srbové, Valjevo a všechno se zakončí cymbálová muzika Hrom a dále soubor Vonička a s cymbálovkou Trnka. Zároveň probíhá na kavárně Lesní mlýn dětské odpoledne.
1: Dětské odpoledne je provázáno s workshopem pro děti od lesního klubu Farma u Kosího potoka. A kromě tedy folkloru se tam představí i dvě taková divadelka pro děti. Tam opět zahraje Klíček z Horšovského Týna. Představí se také děti z organizačního souboru Mariánek a opět zase cymbálová muzika Hrom s dětským folklorním souborem Štěpnička z Veselí nad Moravou.
2: Pokud opravdu to nezvládnete dojet do Mariánských lázní, tak festival přijede za vámi a to ve 3 hodiny vystoupí na zámku Kinžvart folklorní soubor Vonička a zároveň ve 3 hodiny a v 5 hodin na hradě Zéberk slovenský soubor Polana.
0: No a to ještě není všechno. Letošní festivalový program vyvrcholí v neděli 20. září, kterou vlastně prakticky můžete strávit celou na krásné Mariánsko-lázeňské kolonádě.
1: Začínáme v neděli v 10 hodin akcí Mariánky snídají s Mariánkem na kolonádě, kde si můžete přijít dát něco dobrého k jídlu, kafíčko, čaj.
2: Festival od těch 10 poběží až do 16. hodiny, celý den na kolonádě. Zase ty soubory se tam budou různě měnit, střílet, máme program, můžete si ho najít na našich webovkách mariánek.com a na závěr festivalu ve 3 hodiny vystoupí náš pořadatelský soubor Plné síle.
0: A tolik tedy pozvánka od organizátorů festivalu Mariánský podzim Adély Drexlerové a Filipa Hahna, tak věřím, že vás nalákali a strávíte příjemný čas s lidovou muzikou v Mariánských lázních. Ještě jednou opakuji, že festival Mariánský podzim proběhne ve dnech 17. až 20. září. My v dnešním špalíčku dáme ještě jednou prostor slovenské lidové hudbě, která bude také jedním z lákadel letošního Mariánsko-lázeňského festivalu. Ale jak jste slyšeli, bude toho mnohem víc. Pro dnešek se loučí a pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: České dráhy přijmou další zaměstnance do nové opravárenské haly na Chebském nádraží. ČEDOK rozšiřuje regionální odlety. Z Karlových Varů nově v létě zamíří do Albánie. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes 1 000 000 korun. A zítra bude skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Za novou opravárenskou halu na Chebském nádraží zaplatili České dráhy 830 milionů korun. Práce trvaly 28 měsíců. Nová hala bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Budova je dlouhá 176 metrů a má 3 koleje. Ty umožňují servis celých vlakových souprav bez nutnosti rozpojování. V současné době tam pracuje asi 100 zaměstnanců. Zapotřebí bude ale dalších lidí, říká náměstek generální ředitelky Českých drah Tomáš Honomichl.
2: Potřebujeme zde větší počet zaměstnanců a zejména se jedná o zaměstnance vyšší kvalifikace, protože ty vozidla jsou poměrně složitější než stará vozidla. Proto i usilujeme o spolupráci se školami v regionu, tak abychom tyto zaměstnance kvalifikované získali co nejdříve.
0: Výstavbu nové opravárenské haly zahájily České dráhy v květnu 2024. Moderní hala nahradila starou severní rotundu z 19. století, která už nevyhovovala současným požadavkům. Vlaky se do ní nevešly. ČEDOK nabídne příští rok v létě přímé lety z Karlových Varů do albánské Tirany. Jak uvedla tisková mluvčí Klára Divíšková, čártrové spoje budou létat každý čtvrtek od 22. července do 23. září 2027. Novinka rozšíří nabídku vedle pravidelných letů do turecké Antálie. Albánie láká na pláže, hotely i možnosti výletů. Zájezdy budou zahrnovat pobyty na Dračské riviéře a v oblasti Vlory. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu, informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplácení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůta pro vyplácení přerušila na 0,5 roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřeneckého fondu RSVP Trans. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení, mimo jiné, protože potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 23 stupně Celsia, povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně, zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku. A někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Napustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy řeknu. Je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzní. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. Jo. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista. Shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takovýho staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl, ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku a vlastně mi řekl, ať to zkusím, že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů

0: není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
0: Obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkal pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
0: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
0: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano.
0: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahleta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: To je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten. Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, a nebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, a nebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100%, a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš u licí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: To jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Laurina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován, jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební polygon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné, bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1950,

0: 99, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
1: Já bych zvolila tu Octavii.
0: Tak jdeme na ní.
1: Smetanová Octavia typ 985.
0: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
1: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
0: Na přístroje desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru. Je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
2: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
1: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
0: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
1: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
0: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
1: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
0: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
1: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
0: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
1: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
0: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby. Krátce předtím nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
1: A co je tohleto žluté autíčko?
0: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
1: A typická klika u dveří.
0: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
1: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám jen nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
4: Pořádku.
2: Tak. Pánové mě vítají, že byla Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás je nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
7: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
5: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

Pak mě ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás, v takový krásný společnosti.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle.
3: No.
2: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo jste... už 88 jsem to tam
2: 80,
4: viděl. Ne, 98.
2: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
3: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
3: Ne, já jsem dělal
2: návod k vyloupení dneska.
3: Každý ráno na vás
2: každý
3: koukám.
2: Ráno?
3: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
3: na
2: taky?
3: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
3: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalování, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomáčku, tenkrát... nevytahuj se,
3: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
2: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
3: A to už byla přes... střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak s zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo a Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot a křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
3: Dožen.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
3: No,
2: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
4: jsem byl jako
2: všeho.
4: Základ všeho. A
2: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: srdcem.
2: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal,

0: protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
0: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je. Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastový flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
2: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to

0: pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. Hmm. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburghu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
1: To je hezký.
2: Úžasný.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Pro Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají, je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu a my už tady vůbec neděláme, kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal aspoň 20 let, tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce v Kladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, ksenon to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřína dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom byl to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně, říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované. To jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko. Děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vesemin zda. Že chtěl bych jenom jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal, o co, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda

0: 5 let potom, ten sem dostala od té dcery, ten sem dostala od toho, z toho pijú čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl zaon, ty hrany nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy rozbila, to ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama, se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holt všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
1: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
0: Ano, já
1: máte
0: vím,
1: pocit,
0: že
1: se... paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
0: Nebo polevník, má starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
1: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba 1,5 roku před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablánka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je, víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takhle nebo zvrtěna dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale já jdu rád na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a už jsme nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a ona říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a hotovo 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někde nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4. do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky, když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, když jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: ji máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak že si to půjčím. A jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne. No, já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě. No. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to.
0: Ale, tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mě nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci, a on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde, to spíš, no, myslím, očiliště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový čtyři velký sešity a tak jsem mu je dal, a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, jakože za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci. A jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuji se Kořilek, teda říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to, tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak, tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v Noční Lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady paní Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co
1: máte
0: k tématu?
1: Letos to bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Řezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel, až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roků, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takový, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže se mě tam zalíbil s modrým skličkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den, nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojléři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlatou po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No, tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šla. Tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: a si to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct k tématu.
1: Děkuju moc a nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z dobu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mě opustila má druhá žena. No, měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svěst, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha.

0: Liškova, vzal tank a Liškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
1: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jim teda, kde jí nakonec je konec?
0: Prosím?
1: Kde ta kniha tady je?
0: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, co pro mě vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem si potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
1: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
0: Ne, to prosím vás.
1: Nějakém antikvariátu?
0: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový, co, no, co si jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokvic Moravy.
1: Mm-hmm. No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení, kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína, do noční linky.
0: No tak.
1: Naslyšená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Pošťastil moju.
0: Ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás nás po dlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy nedajde. Tak abych začala tak. No. První, byla jsem poznávc a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, jsem druhou tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak jsme se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouvám s tu jeho maminkou a prostě nezrozeší. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který
0: počkejte,
1: mě opravdu měli
0: rádi. Liduško, teda, to téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, občas on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli. A mě na druhý den přijela, jako zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky. No ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře. Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a po největší ztrátu byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Pepička,
0: ano, a to všechno, protože my už to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy, vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat. V klidu i vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdlan tu, Jarko, vás zdravím všechny. No víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A my pak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fidantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarče, děkujeme, že se s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškerý peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem ji, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale má ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme v Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztráty a nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to.
1: Velká, no, bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla s manželem kupovat.
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mně se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, jo, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rogala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
2: Lepe je modrý jako mý džíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.

0: S tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se snívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpíval, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přijernu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděla, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli, hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno vyšlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem... Udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. Ano, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

To je o Hrdzenu Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl.

0: na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný udržbář nebo nasazený udržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palaný, ano, takový zvýšený, a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
1: volány,
0: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje, a ta jedna se osmělila a říká: Panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip a říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to, a řekl jedno velmi nemravné slovo.
2: A ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako... A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá: podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá: ano, to znám z Hajného.
3: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu, a ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta, jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je

0: pan Goknu, tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
1: A ten, ručku,
0: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý, až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauch, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam odsaď chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teďka má granty jiný smysl.
2: No ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech. Chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, jejichž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou osilnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně, cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.